0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové

super den a skvělou náladu přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se vám Luken a mám pro vás aktuální novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1. Cedric Gervais, Karla

0: aktuální novinky, hit parády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hit paráda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.

0: najít.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
0: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: getting started.
1: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
2: Pokud muž mlčí, no tak je to myslitel. Pokud mlčí žena, no tak má myslitel velké problémy.
1: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: vytvořeno s použitím AI.
1: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Představení Hobbit, veřejná generální zkouška, je na programu v divadle Radost 18 hodin. Inscenaci Mumming Off nabízí divadlo Dip ve Vesně 17 hodin.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Laru, Bulletproof, dobré ráno, dobré ranko všem na 107 FM. Přátelé, je tu čtvrtek s datem 24. září. Roman s vámi, opět až do pravého poledne. A jdem to nastartovat, Aquagen, There is a Star, za chvilku. Morandi, Miss Kali. A nebo Denzel, Pucho, Hands Up in the Air. Tak přesně takováhle muzika bude hrát už za chvilku. Hlavně dobrou náladu. Něco trošku teplejšího na sebe, to se bude hodit dneska hlavně po ránu. Teplota aktuálně kolem 7 stupňů Celsia. Odpolední maxima taky žádná sláva. A k tomu během dne přeháňky. Teploty maxima odpolední 13-15, více nebude. Ale v dalších dnech má přijít oteplení, na to se podíváme už za chvilku. No a my to jdeme odstartovat, za pár okamžiků budeme gratulovat, koukneme na kalendárium, ať máme přehled, co zajímavého se událo. Tak buďte s námi.

0: Show Foundation. City Tech.
1: Jak za námi cizí zeď, 13,5 minuty po sedmé, jdeme gratulovat. Jdeme se podívat, kdo pak dneska slaví svátek. Tak přátelé, krásný jméno, Jaromír. Jaromírom jen to nejlepší, posíláme velký pozdrav tady od nás ze studia. Kolik najdeme Jaromíru? V republice 30 984, v Brně 1125. Tak všechno nej. A jdeme mrknout na kalendárium, co zajímavého přináší dnešní den, tedy 24. září.
2: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Koukneme například do roku 1483. V Praze na staroměstské a novoměstské radnici došlo k defenestraci purkmistra a sedmi kunčelů. Jedná se o druhou pražskou defenestraci. Roku 1815 po řadě neúspěšných pokusů proběhla ve Stromovce první zkušební jízda českého parovozu Josefa Boška. První tohoto druhu na kontinentě za přítomnosti veřejnosti. Roku 1905 v Praze se shromáždilo více než 50 tisíc lidí, aby požadovali zavedení všeobecného volebního práva. Demonstrace se pak konaly rovněž v dalších českých a moravských městech. Roku 1935 proběhla premiéra českého filmu Tři vejce do skla režiséra Martina Friče s Vlastou Burianem v hlavní roli. Jde o 24. film Vlasty Buriana. Roku 1957 v Barceloně byl otevřen Camp Nou, největší fotbalový stadion v Evropě, a vzpomeníme taky na rok 2005, to tehdy Stanislav Gross rezignoval na funkci předsedy ČSSD. Narozeniny slaví Veronika Frejmanová, herečka, Miroslav Vladyka, herec, taky Karel Janák, filmový a televizní režisér, Klára Doležalová, moderátorka, nebo zpěvák Jan Nedvěd. Gratulujem. Aquagen, před námi Alan Walker, taky Lolita Jolie a nebo Denzel. Tohle nás doprovodí do půl o půl čerstvé zprávy.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Tak tohle je Denzel, put your hands up in the air. 7 hodin 29 a půl minutky, aktuální čas. Jdeme na zprávy, Katka připravuje bleskovky, vyrazíme společně taky omrknout, jak vypadá doprava a počasí.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Jsou tu zprávy, vítejte. Bazény Lužánky v Brně získají novou bazénovou vanu, sprchy, zázemí pro wellness zónu nebo technologii na recyklaci vody. Brněnští radní zařadili akce do závazného plánu investic na příští rok. Přestavba za zhruba 114 milionů je v plánu na roky 2027-2028. V Česku včera od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Soud v New Yorku včera v opakovaném procesu uložil někdejšímu hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi 15 let vězení za sexuální napadení televizní produkční v roce 2006. Ve vězení už si odpykává trest za jiné případy znásilnění a sexuálního napadení. Za mřížemi stráví pravděpodobně zbytek života. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu včera porazili Kazachstán 2-1 na zápasy.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A jdeme taky omrknout dopravu. Na D2 10. kilometr směrem na Brno narazilo osobní auto do svodidel. Kolona se netvoří, ale přece jenom opatrně. Při průjezdu na Brněnsku v Blučině došlo tady k dopravní nehodě dvou dodávek. Počítejte s omezením provozu. V Brně na výjezdu z Lesné směrem na Soběšice. Tady srazilo osobní auto chodce, na místě záchranáři a policisté, velmi opatrně prosím. No a na trase, kdo jede z Uherského Hradiště na Brno, tak je to v Zaslavkovém u Brna. Tady se střetlo osobní auto s nákladňákem. Tady už by to mělo být vyřešeno. Ano, to se stalo někdy kolem 6. hodiny ráno. Koukám, jak vypadá provoz, aktuálně husto, máme husto. Mezi Holubicemi a exitem 203 je kolona, kolona je taky už od Olympie a kolonu můžete potkat, jedná se o pravý jízdní pruh dálnice D1 od 178. kilometru. Šťastnou cestu a kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naší aplikaci, díky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
5: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, teploty aktuálně kolem 7,5-8 stupňů Celsia, odpolední maxima 13 až 15, jinak dešťové přehánky. Pátek bude zataženo, ale teploty budou pomaličku stoupat. Odpolední maxima 17 až 19, sobota a neděle potom teploty rozhodně nad 20 budou a bude i jasná obloha. 20 až 22, v neděli až 23.

0: Kyle Cruz, Hangover.
1: Za nami Tyler Cruz Floridou. 7 hodin 40 minut. Pojďme se mrknout do Brna. Přátelé, budeme to tady mít zase o něco hezčí.
2: Free Radio, co nového v Brně?
1: A to na Žlutém kopci. Ano, brněnský Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami, stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem. Spodní část parku si zachová divoký charakter bývalých zahrad a sadů a prostor u Vaňkova náměstí a někdejší pivovarské ledárny Kréta budou upravenější. Ano, na co se můžeme těšit? V lokalitě vznikne vyhlídka a střecha Kréty doplní pergola, po které se bude pnout vinná réva. V okolí má být i vinohrad, připomínající historii jižních svahů Žlutého kopce. Nad Krétou vznikne kavárna, veřejné toalety a terasa s vyhlídkou na Brno a hrad Špilberg. Od Vaňkova náměstí po svahu dolů k Hlinkám a Mendlova náměstí pak povedou dvě pěší trasy, které kvůli členitějšímu terénu ale nebudou moci být bezbariérové. To je taková malinká drobnost. Dávejte na to pozor. A vypadá to, že 150 míčů, ale to přesnější částka bude známa až po provedení dokumentace. Ale má se to tam upravovat. Byli se někdy kouknout, jaký je krásný výhled právě ze Žlutého kopce? Já ne. Viděl jsem to tady na obrázku a řeknu vám, to je Brno jak na dlani. A když se to tam ještě zvelebí, palec nahoru.
2: Free Radio. Tvý brněnský rádio.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
5: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Hej, hej, tohle je David Guetta, Kid Cudi, Memory, 7 hodin 55 minut.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Další hity pro dobrou náladu vám všem servírujeme na 107 FM. Tohle je Aztek a DJ Coco. Hrát bude Alexandra Sten. A nebo DJ Lassa, Mysterious Time. Za chvilku koukneme opět co nového v Brně. Janča připravuje kino novinky a omrkneme taky, co si dnes od Frýčka můžete odnést gratis.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, od kuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90 a Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.
8: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Adele Enrique, Chase and the Sun, 8:04, pojďme omrknout dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pak máme komplikace, pozor, si dávejte v Brně na výjezdu z Lesné směrem na Soběšice, tady se srazilo osobní auto, srazilo tady chodce, na místě policie a záchranka, velmi opatrně. Ještě na Brněnsku v Blučině došlo k dopravní nehodě dvou dodávek, počítejte s omezením, a kdo jede na trase Uherské Hradiště Brno, tak za Slavkovem u Brna tady se střetlo osobní auto a nákladňák, velmi opatrně prosím. Jak to vypadá s provozem? Husto, máme na dálnici D1 od 178. kilometru, pravý pruh, tady je kolona nahlášená, taky vidím dneska docela zasekáno, kdo jede od Rajhradu směrem na Brno, na Modřice, tak tady vidím zdržení a kolonu už vlastně od centra, od kruháče Rajhradu směrem na exit 10 a dále potom, kdo chce pokračovat až na Modřice, tady je kolona nahlášena. Podobně to vypadá taky, kdo jede od exitu 3, od Olympie směrem na Želešice, tady taky postojíte. Šťastnou cestu, kdyby něco volejte nebo pošlete zprávu přes naši aplikaci, díky.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teplota na 8 stupních, odpolední maxima mezi 13 až 15, jinak zakaboněno, občas dešťové přehánky. Zítra by mělo být podobně, ale teploty vyšší. Má být zataženo a teploty 17 až 19 stupňů Celsia. O víkendu se dočkáme teplot nad 20 stupňů. Free Rádia.

0: Za námi Pitbull a Chad the Jacket, Groove, Truth, Adversity. 12 minut po 8, co nového v Brně nás čeká, to vám prozradím.
1: Radio, co nového v Brně?
0: Bazén za Lužánkami čeká velká proměna, úprava přesáhne 100 milionů korun. Rozdělení 50-metrového bazénu, nové sprchy, wellness i výrazně menší spotřeba vody. Bazény Lužánky čeká v Brně rozsáhlá rekonstrukce za nějakých 114 milionů a práce jsou naplánované na rok 2027. A 2028. Největší změny se dotknou samotného bazénu. Jeho oprava vyjde téměř na 80 milionů korun. Dělníci opraví betonovou konstrukci, položí nový obklad a upraví ochozy. Přibude také podlahové topení a nové startovací bloky. Tak, bude to tam zase o něco lepší, samozřejmě snížení spotřeby a tak dále. Máme se na co těšit. Bazén za Lužánkami, velká rekonstrukce za více než 100 milionů korun. Tak ať se zadaří.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.

0: za námi DJ Lasa. 8 hodin, 28,5 minuty, aktuální čas. Pojďme na čerstvé zprávy. Katka přichází. Mrkneme za chvilku i na dopravu. Pokud víte něco k dopravě, něco čerstvého, tak se nám ozvěte přes apku anebo po telefonu 608 37 27 07. Díky, my to vyhlásíme všem ostatním přes náš Ether Free Rádia 107 FM. Teď jdeme na zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji hezké ráno. Komunikace lidí, rostlin i strojů je tématem letošní noci vědy, při které se v pátek Brně otevřou desítky univerzitních a akademických pracovišť. Zdarma nabídnou prohlídky, přednášky, kvízy nebo interaktivní pokusy. Seznam míst často jinak nepřístupných najdou zájemci na stránkách akce a mohou si tak vytvořit program na míru. Největší nabídku aktivit zajišťují veřejné vysoké školy. Rakovina dutiny ústní postihne stovky Čechů ročně. Téměř polovina Čechů na toto onemocnění umírá. Jak poznat rovné příznaky, ukazuje web Nestrať úsměv CZ. Agresivní postoj Ruska představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost, řekl to v projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku prezident Petr Pavel. Rizika podle něj rostou každým dnem. Bezprostřednost hrozby podle něj názorně ukázal nedávný pokus o dronový útok na letišti u Lipska. V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil asistent trenéra Jiří Saňák. Podle klubového webu jsou za jeho odchodem zdravotní problémy. Jeho pozici zaujal Bronislav Červenka.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout dopravu, jak to vypadá. Akorát vidím tady na trase z Uherského hradiště na Brno, je to za Slavkovem. Osobák s nákladňákem na místě policie České republiky. Koukneme ještě, měli jsme tady na Lesné bouračku, tady už je dovyřešené. Tak teď aktuálně dobrá zpráva, přátelé, v Brně nemáme žádné bouračky. Akorát teda se došetřuje ta dopravní nehoda na té trase Uherské hradiště Brno, ale tam už by to mělo být během pár minut. Taky v pohodě průjezdný. Hustý provoz, ten nás trápí mezi Holubicemi a koukám Tvarožnou, tady vidím nějaké pětiminutové zdržení v koloně, podobně na tom D2 a D1, kdo jede aktuálně od Prahy na Brno, tak od 178. Týká se dopravních pruhů. Tak šťastnou cestu a kdyby něco, ozvěte se. Díky.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07.
6: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
4: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teplota aktuálně v centru 9 stupňů, odpolední maxima 13 až 15.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Rozdíl mezi zamilovaným a ženatým mužem je naprosto jednoduchý. Zamilovaný muž nenachází slov, kdežto ženatý muž, ten už se ke slovu moc nedostane.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: ragazzo, un ragazza. Colors. Máme 8 hodin 39 minut, čas na kino novinky. Anča Houbová, nachystaná, připravená, pojďme se podívat, co je nového. Free Radio,
1: novinky v kinech. Tento týden pro vás mám americký mysteriózní horor Resident Evil. Hlavním hrdinou filmu je zdravotnický kurýr Brian, který má za sebou těžký den a před sebou náročný rozhovor s přítelkyní. Obávaný návrat domů však oddálí lákavá nabídka. Brian má dopravit do horského městečka Raccoon City mimořádně důležitou zásilku za dvojnásobný honorář. Netuší však, že obyvatelstvo dotyčného města už decimuje a mutuje podivný virus. Taková ta americká mysteriózní klasika Resident Evil.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Drunken Monkey a použitý sample od Eminema, tuším Without Me, nebo Without You. 8 hodin 53 minut, aktuální čas. Přátelé, seřiďme hodinky a za chvilku tu máme pro vás několik tipů, kam vyrazit.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: Kam za kulturou? Pojďme mrknout.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Představení Hobbit, veřejná generální zkouška, je na programu v divadle Radost 18 hodin. Inscenaci Mumming Off nabízí divadlo Dip ve Vesně 17 hodin.
0: Blíží se 9:30. Kaskáda Utopia za chvilku. Fast Boy Music Sound anebo taková, no, neřekl bych možná romantiárna, to je taková rozchodová písnička, no. Even Fuck It. Muzika připravená. S vámi Roman Koloděj, parádní poslech, dobrou náladu až do pravého poledne. A před námi krimi zprávy, za chvilku mrkneme za strážníky i za státní policií.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Hugel, jeden z megahitů současnosti, Move Into Sun. 9:03, pojďme omrknout, jak to vypadá s dopravou. Pokud máte něco vy k dopravě, tak se nám ozvěte.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Mezi Vyškovem a Rousínovem došlo ke střetu osobního auta s nákladňákem. Provoz je řízen kyvadlově, dávejte na to pozor. Jinak v Brně nebouráme, ale máme tu hustý provoz. A vidím pozor, tak změna. Vidím tady jednu dopravní nehodu, pokud se nepletu, tak je to na Lesné, na místě probíhá vyšetřování dopravní nehody, tady je sražený osobní auto, srazilo chodce na místě, stalo se to teď někdy, tak přátelé, to je stará dopravní nehoda, tak to jsem se splet, ale ještě by měli být na místě policisté. Dusíkova ulice, je tam, tady v tomto místě osobák srazil chodce a pozor na to, ještě je tam policejní hlídka. Jinak v Brně hustý provoz, na dálnici D1 postojíte, pokud pojedete v pravém pruhu, vidím od 178. kilometru stále a pořád kolony a v centru města Brna koukneme Merhautka, Milady Horákové na kolišti, postojíte kolem Moravského náměstí taky, máme nahlášené kolony a trochu i na Vídeňské, postojíte směrem na Mendlovo náměstí. Šťastnou cestu!
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 9 stupňů ukazuje teploměr v centru Brna. Odpolední maxima dnes 13, 15, občas přehánky.
1: Free Radio.

0: Utopia. Tak za námi, přátelé, skvělá novinková muzika od Kaskády. My se jdeme podívat právě teď v rámci Krimi zpráv na horkou linku. Na telefonu připravený mluvčí strážníku Městské policie Brno, pan Jakub Ghanem. Pojďme se podívat, co se řešilo.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Dobré čtvrteční dopoledne posluchačům i do studia Free Radia. Jeden z místních obyvatel si o 2:30 ráno všiml muže, který se v Leitnerově ulici uložil přímo vedle zaparkovaných aut. Na lince 156 popsal, jak padesátník za chůze příšerně křičel a vrážel do vozidel. Nejbližší hlídka městské policie nepotřebovala ani 2 minuty, aby se na zmíněnou adresu přesunula. Muž se za tu dobu stihl změnit schodce ve tvrdého spáče a hlavu měl položenou vedle předního kola odstavené Kia. Strážníci už pozdálí cítili z jeho dechu alkohol a když Brňana upozornili, že usnul na silnici, odvětil, že to ví, protože si toto místo záměrně vybral. Dechová zkouška prokázala přes 3,25 promile a protože s mužem nebyla rozumná domluva a nebyl schopný se o sebe postarat, přivolali mu strážníci sanitku záchytné služby. Osádku pro jistotu doprovodili až na záchytku, což se ukázalo jako prozíravé rozhodnutí. Muž byl během převozu zprostý a ve zdravotnickém zařízení chytil jednoho ze strážníků za uniformu a chtěl ho udeřit. Hlídka proto použila donucovací prostředky a pomohla personálu s jeho umístěním na pokoj. Muž je teď podezřelý z neuposlechnutí výzvy a znevážení úřední osoby i z porušení silničního zákona. Přeji pěkný den a příjemný poslech Free Radia.
1: Free Radio. Free Radio. Radio.

0: Simon, Fuck It, 9 hodin, 28,5 minuty. Čas na zprávy, jde mrknout se nového. Za chvilku doprava a taky počasí.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/, pojďte k nám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Jsou tu zprávy, vítejte. Bazény Lužánky v Brně získají novou bazénovou vanu, sprchy, zázemí pro wellness zónu nebo technologii na recyklaci vody. Brněnští radní zařadili akce do závazného plánu investic na příští rok. Přestavba za zhruba 114 milionů je v plánu na roky 2027-2028. V Česku včera od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Soud v New Yorku včera v opakovaném procesu uložil někdejšímu hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi 15 let vězení za sexuální napadení televizní produkční v roce 2006. Ve vězení už si odpykává trest za jiné případy znásilnění a sexuálního napadení. Za mřížemi stráví pravděpodobně zbytek života. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu včera porazili Kazachstán 2-1 na zápasy.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme taky omrknout, jak vypadá doprava. Venku nám poprchá, tak lehkou nohu na plynu i na brzdě. Koukám se, jak to vypadá aktuálně. Provoz se nám trošičku začíná rozjíždět. Koukneme například na Zvonařku a Dornych, které ještě stále, ale počítejte s drobnými kolonami, ještě na Hladíkové postojíte, ale už to není taková katastrofa. Horší je to na dálnici D1 od exitu 201 Brno Slatina, dávejte pozor. Tady je kolona kamionů v pravém pruhu, D2 se nám taky rozjela, je tady drobná kolona těsně před nájezdem na dálnici D1 a bouračky tady nemáme nahlášené. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
7: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
5: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, teplota venku aktuálně na 11 stupních, odpolední maxima dnes 13 až 15 a přehánky.

0: Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: A můžu vás uklidnit, přátelé, posluchači. Ani double, ani signál na kometu se tu ještě neobjevil. To znamená, že všechno bude. A bude taky tajemný film. Za chviličku prozradíme první nápovědu. Stíháme ještě i hity Mimi Web, bude tu Flow Rida, taky Martin Jensen. A dáme Eiffel 65 jako zpátečku.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Free Radio 107 FM.

0: rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fička. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Eiffel 65, to za Restera. 9 hodin, 53 minut, přesný čas. Za chvilku tajemný film.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
0: Další svěží nová taneční muzika, tohle je Jane, Sony Fodera nebo Gabry Ponte, de muzika tonante. Dva lupiny na Hvězdárnu můžete získat, když uhodnete tajemný film. Dneska to bude pohádkový, těšte se. Rozradím první nápovědu za pár minut, tak držte vlnu a do té doby skvělá muzika, Felix Jen Kaskara nebo Bruno Mars.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudby.

0: film. Tajemný film. Na Fíradu.
1: Jdeme na to. Tajemný film startuje. Máme krátce přesně 2 minutky po 10. dopolední a jdeme prozradit první nápovědu z tajemného filmu. Přátelé, už jsem tak nakous před malou chvílí, dneska to bude pohádkový. Mám tady pro vás dnes připravenou českou komediální fantasy pohádku, která byla natočena v roce 2020. Před 6 lety. A tohle je první nápověda. Za chvilku dáme další.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Tajemný film na Free Radio. 13,5 minuty po 10. dopolední. Pokračujem. Před námi je nápověda číslo 2. Přátelé, pojďme se podívat, co vám můžu prozradit. Na tenhle ten film jsme poprvé mohli vyrazit do českých kin 17. září roku 2020. Mládeži byl přístupný, nebyl nijak omezený. Ještě aby, když je do pohádka. Pojďme se podívat, zdali tento snímek nebyl nějakým způsobem oceněn. Můžu vám říct, že o rok později jeho natočení získal tento film cenu Trilobit 2021 v kategorii ceny dětské poroty. To by mohlo tak stačit. Znáte film, který se pyšní tímto vítězstvím nebo touto cenou? Tak si to zatím nechte pro sebe, pokud už znáte správnou odpověď. Nám zbývají ještě dvě nápovědy, tam vám prozradím trošku víc, zabrouzdáme do samotného děje té pohádky, koukneme, kde se natáčelo a tak dále. No a v poslední nápovědě vám hlavně taky prozradím, proč jsem se rozhodl dneska vybrat tuto pohádku. Tak počkejte na to, před námi ještě spoustu času a taky skvělé muziky. Sigma, bude tu Martin Garrix a nebo Jane.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Tajemný film na Free Radio.
1: A frčíme dál, před námi nápověda číslo 3 z tajemného filmu na Free Radio 107 FM. Přátelé, tak spoustu informací vám právě teď můžu prozradit. Na téměř 20 minutách trikových záběrů. Tato pohádka je i fantasy a obsahuje spoustu trikových záběrů, ale celkový součet za celou tu pohádku, která má nějakých 115 minut, tak je tam pouze 20 minut trikových záběrů. Tak na tom pracovalo ostravské studio v celkovém počtu 9 lidí bezmála půl roku. Takže je to moderní pohádka, tak jsou tam zajímavý moderní triky. Ještě vám můžu prozradit, že jedna z hlavních hereček, která tady hraje hlavní roli, tak nemluví česky, mluví slovensky a musela být proto předabována Jitkou Moučkovou. Většina herců taky musela absolvovat kaskadérský trénink. Jednalo se o akrobací na zavěšených lanech. No a pobavíme se taky o písničce. Písnička ústředník téhleté pohádce, tak tu má na svědomí Tereza Mašková. Ačkoliv jí tam zpívá jedna z hlavních představitelek hereček, která tady hrála v té pohádce, tak hlas je Terezy Maškové. Naspívala písničku pro tuto pohádku. To by mělo stačit. Myslím si, že informací víc než dost. Dáme muziku, dáme zprávy a po zprávách nápověda poslední, čtvrtá.

0: Gabry Ponte, de muzika a tonante. Máme 10 hodin 29 minut, aktuální čas. Před námi zprávy, doprava a taky počasí. Dopravu děláte i vy přes naši aplikaci. Pokud ji ještě nemáte, tak si stáhněte. A pokud ještě starou, dobrou formou, tak zopakuju telefonní číslo 608 37 27 07. Tady je číslo na naši dopravní linku. Připravena je Petra a Bleskovky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. Práce na přípravě velkokapacitní bioplynové stanice na biologicky rozložitelný odpad v Černovicích se nyní soustředí na prověřování dotační podpory a ekonomické rentability projektu. Původní plány uváděly, že by bioplynová stanice mohla být v provozu letos. Členové Sokola v nadcházejících dnech představí veřejnosti své aktivity. Otevřou se sokolovny a sportoviště ve více než 220 místních jednotách po celé republice, aby zdarma nabídli sportovní program pro rodiny s dětmi, seniory i úplné začátečníky. Tradiční akce Sokol spolu v pohybu končí 30. září. V italském Miláně dnes začala výstava nazvaná Dalí a moda, která španělského malíře Salvadora Dalího představuje i jako módního návrháře. Do konce ledna si návštěvníci mohou prohlédnout přes 200 oděvů, obrazů a fotek, které propojují surrealistický svět výtvarníka Dalího s módou. Indie bude v roce 2032 poprvé dějištěm mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie přidělila šampionát městu Pune. Na středečním kongresu v Montrealu uspěli i Nizozemci, kteří byli následně pověřeni organizací mistrovství světa v roce 2034.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme omrknout, jak vypadá doprava, kde pak máme nahlášené komplikace. Pozor na Mendlově náměstí u tramvajové zastávky. Tady máme havárku osobáku z nákladě. A přece jenom známe Mendlák úplně všichni, tady to moc k plynulosti dopravy nepřidá, obrňte se trpělivostí. Ještě na Vyškovsku mezi Vyškovem a Rousínovem došlo tady ke střetu osobního auta s nákladňákem, provoz je řízen Kyvadlově a omrkneme ještě, jak vypadá provoz aktuálně, zdržení očekávejte na dálnici D1, je to od exitu 190 až po exit 196. Je to pravý pruh, kamiony, klasika. Jezděte opatrně, kdyby cokoliv volejte, nebo použijte naši aplikaci.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
5: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
3: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, dneska nic moc, žádná sláva, zataženo, zakaboněno, teploty maxima dnes mezi 13 až 15 stupni Celsia, jinak během dne dešťové přehánky. Zítra to bude s tou oblačností, dá se říci, vypadat podobně, ale teploty by mohly vyšplhat na nějakých 17-18 stupňů. O víkendu, sobota, neděle, potom sobotu slunečno, teploty mezi 20 až 22, v neděli dokonce 21 až 23 stupňů.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: A jdeme na tajemný film. Poslední nápověda je připravena. Tak já vám v prvé řadě prozradím, proč jsem se dnes rozhodl hledat film, který dneska hledáme, respektive pohádku. Když se kouknete mezi slavné osobnosti, zjistíte, že dneska slaví 71. narozeniny herečka Veronika Freimanová. Nehrála zde hlavní roli, ale hrála tady. Ano. V hlavní roli tady můžeme vidět krásný dvě herečky. A samozřejmě taky nádherného chlapa. Marek Lambora, Eliška Křenková a Natalia Germány. A já vám ještě pustím písničku od té Terezy Maškové. Tady jenom takový kousíček. Pozor. Jestli to pojede. Už to jede. Tohle je píseň pohádce, kterou jsme dneska hledali jako tajemnou. Tak pozor.

0: stačí. Tak, teď to bude o rychlosti, přátelé. Čekáme na signál.
1: Tajemný film.
0: Odblokovaná telefonní linka, kdo zavolá jako první, a vidím, že byl někdo velmi připraven. Free Radio, dobrý den.
2: Zdravím, tady Robert.
0: Robert, nazdar, Robine, jak se máme?
2: Jde to?
0: Jde to, v práci nebo doma?
2: Zatím doma, ale půjde se na odpolední.
0: Půjde se na odpolední.
2: Připravuji se na to.
0: Tak je to utíká. Tak Roberte, prosím tě, pojď nám prozradit název pohádky, kterou jsme to dneska hledali jako tajemnou.
2: Princezna zakletá v čase?
0: Princezna zakletá v čase. A to je správně. Ano. Tak moc gratuluju. Lupeny do hvězdárny nebo na hvězdárnu Brno jsou tvoje. Máš tady u nás dva kusy, dva vstupy. Jo?
2: Super, díky.
0: Nemáš zač. Vydrž na telefonu, nepokládej, prosím. Přátelé, dnešní tajemný film nebo respektive pohádka Princezna zakletá v čase a Veronice Frajmanové k těm 1,70 nám ještě jednou všech

0: Freebox Free Radio.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Free Radio 107.

0: Tak tohle byly Puffendor z roku 1999. Where are you? Aktuální čas 10 hodin 55 minut.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Hoty frutí, kacaj, za chvilku. Hrát bude taky Geoda Silová.

0: za pár chvil mrkneme na celebritky. Za kým půjdeme, to vám prozradím za pár minut.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Free Radio. Jde první u toho, co letí.
1: Novinky za námi. Nikde jinde nic podobného neuslyšíte. Máme 3 minutky po 11. a startujeme celebritky. Za kým půjdeme, přátelé, koukneme na kolaps Evy Farné, no a mrkneme za rodinou Salákových. Ano, někdo má doma jedno dítě, někdo má doma dvě, stačí. Někomu nestačili dvě, tak chtěl tři, ale po 6 dětech Salákovi nemají dost. Mrkneme na nový přírůstek.

0: Za námi Jason Derulo, If It Ain't Love. Máme 13 minut po 11 dopolední, jdeme na celebritky.
1: Celebrity show na Free Radio.
0: Jdem se mrknout za Evičkou Farnou, přátelé. Pátá epizoda Superstar přinese nečekaný zvrat. Porotkyně Eva Farná totiž během natáčení skolabovala vyčerpáním a casting musela předčasně opustit. Nemá ovšem žádné zdravotní problémy. Problém jediný je v tom, že vlastně Superstar se natáčelo v době, kdy měla své 3 koncerty v Edenu. A pár dní po těch koncertech nastoupila na natáčení Superstar a tak nějak řekla, nebo její tělo řeklo dost. Jak sama říká, castingové díly Superstar se točily pár dní po mých koncertech v Edenu a asi jsem si myslela, že jsem nezlomná a zvládnu to, bohužel, nebo možná bohu dík, každý má své limity a během natáčení mě doběhlo vyčerpání, pardon. Tak sama Eva Farná už asi poznává, že není nejmladší a měla by se trošičku šetřit. Tak my jí zdravíme. Tady, já tady mám kolegyně, teďka se na mě podívali. Ne, Eva Farná je krásná, holky, nebojte se. Je krásná, šikovná, ještě stále mladá, ale zase na druhou stranu každým rokem to tělo dostává zabrat a poznáváme i únavu. Tak už to poznala její Evička. Katsai, Hoty Frutti, za chvilku 18 Super Trooper a o půl čerstvé zprávy přijde Petra, prozradí, co je nového.
1: Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle

0: Super Trooper, 11 hodin a 29 minut. Aktuální čas, právě za chviličku doprava počasí, mrkneme na vše, no a taky na další z celebrit. Buďte s námi.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Pěkné dopoledne. Bazény Lužánky získají novou bazénovou vanu, sprchy, zázemí pro wellness zónu nebo technologii na recyklaci vody. Brněnští radní schválili zařazení těchto investičních akcí do závazného plánu investic na příští rok. Přestavba za zhruba 114 milionů korun je v plánu na roky 2027 a 2028. Lidé poslali do veřejné výzvy 1171 předmětů, které by mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na připravovanou misi na Mezinárodní kosmickou stanici. Návrhy mohli posílat do 18. září. Výsledný výběr představí národní projekt Česká cesta do vesmíru při festivalu kosmických aktivit Czech Space Week, který bude v první polovině listopadu. Cestující v singapurských autobusech mohou nově dostat vysokou pokutu za přehrávání hudby nebo telefonování na hlas. Částky se pohybují v řádu desítek tisíc korun. Asijskými opatřeními se inspirují i další státy. Lukáš Dostál zastavil v přípravném utkání NHL hokejistům Los Angeles 17 střel, ale neodvrátil domácí porážku Anaheimu 1-2. Obránce Tomáš Hamara přihrál na jeden gól Otavy, která na svém ledě podlehla Torontu 2-4.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout dopravu. Mendlovo náměstí. U trolejbusové zastávky havárka jedna jediná pro Brno. Přátelé, osobák s nákladňákem na místě policie České republiky. Koukneme, jak to na tom mendláku vypadá, co se provozu týče. Nevypadá to, že by to nějak bránilo extrémně provozu. Ono je tam husto, dá se říci pořád, od Mendlova náměstí Křížová, Vídeňská, taky na Pekandě, očekávejte drobné zdržení. Jinak další problémy nejsou. Dálnice D1 stále počítejte s klonami, kdo jede od Prahy na Brno, tak pravý pruh od 178. kilometru, opačným směrem od Vyškova na Brno, tady nevidím žádné komplikace. Kdyby cokoliv, tak nám zavolejte, buď na telefon, anebo přes naši aplikaci.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07.
4: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Zkrakují uplakaný den. Zataženo k tomu dešťové přehánky a během dne ještě další přijdou, tak s tím počítejte, deštníky rozhodně nenechávejte nikde. Pojďme se podívat, jak to bude vypadat zítra. Zítra bude zataženo podobně jako dnes, ale bez deště snad. Sobota, neděle, potom se těšte, protože o víkendu má být krásně sluníčko, teploty 22, v neděli dokonce 23 stupňů Celsia.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je film se šťastným koncem? To je, když jsou všichni diváci šťastní, že už skončil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Robin Schulz tady u nás na Free Radio. 11 hodin 41 minut.
1: Celebrity show na Free Radio.
0: Přátelé, zatímco někomu stačí dvě děti a neví, kde mu hlava stojí, tak manželé Salákovi hrají úplně jinou ligu. 6 potomků jim postupně odrůstá a stává se samostatnějšími, a tak si rodiče zřejmě řekli, že mají dostatek času volného. No a výsledek je ten, že si pořídili ještě k pejskovi Elvisovi malou kočičku. Tak 6 potomků, 1 pejsek a 1 kočička, tomu říkám početná rodina. Tak ať se jim daří. Pojďme mrknout na hity. Blest, Madonna, bude tu Florida, za chvilku i Florfila. Pravé poledne prostřídáme, bude tady Peťa. No a dobře poslouchejte, může se někde objevit ještě Double a nebo Lupeny na kometu.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: A dneska to teda trvalo. Dneska to trvalo. Double Fríčka. Double Fríčka. Ale přece jen někdo na telefonu. Kdo pak tam? Dobrý den.
1: Ahoj, tady Zdenka. Manžel říkal, že máte double, tak volám.
0: Jo, já to chápu. Než se vyloví z kabelky ten telefon, kde je spoustu dalších věcí.
1: Ano.
0: Samozřejmě potřebných věcí. Viděl jsem obsah kabelky mojí manželky a říkal jsem si, proč taháš takovej binec sebou. Ale máte...
1: Protože vy nic netaháte, my to musíme tahat. Jo. Protože nikdo jiný to za nás neudělá.
0: Vy tam taháte něco pro nás, jako i pro chlapy? Jakože?
1: No, kapesničky.
0: Jo, takhle.
1: A já mám najednou suchý ruce, potřebuji si je namazat. Jo, tak.
0: Aha. Sveďte to na nás, je to jasný. Jasně, já to chápu. Tak pogratuluju. Byla jsi sice trošku pomalejší, ale nakonec jsi se dovolala. 790-107-107. Správný telefonní číslo a máš u nás double. Tak doufám, že s manželem si půjdete zahrát kulečník.
1: Jo, určitě, dáme si k tomu pizzu, nebo tam je teďka poukaz na kulečník, no vidíte?
0: No vidíš, hele, 2 hodiny kulečníku, pozor, 2 hodiny kulečníku v biliard klubu Yellow Fish zdarma a k tomu pizzu budete mít.
1: Aha, tak to je lepší než jenom pizza, to je super.
0: Lepší než jenom pizza, tak Kohoutovice už se na vás budou těšit, moc gratuluju, vydrž na telefonu, prosím tě nepokládej, jo, díky.
1: Díky.
0: Takhle vypadá double, přátelé. Blest, Madonna, Mercy dvakrát po sobě a Dublík jsme nadělili a zítra budeme nadělovat zase.
2: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: za námi Florfila, Sister Golden Hair na Free Radio, 11 hodin 56 minut. Naproti už usedla moje drahá polovička.
1: Ahoj, já přeji všem krásné stále ještě dopoledne.
0: Já jsem o tobě mluvil před malou chvílí s posluchačkou, že dlouho...
1: Dobrém, určitě.
0: Jak jinak? Dlouho trvalo, než se někdo ozval na double. Pak se nám ozvala Zdenka. A já říkám, proč to tak dlouho trvalo? No, než se najde mobil, já jsem říkal v kabelce, že jo,
1: no
0: mezi tím bordelem.
1: Ano.
0: Tak, já jsem si teďka uvědomil a bavil jsem se o tobě, že taky, v kabelce spoustu věcí.
1: Je to spoustu věcí.
0: No jenom, že ty už to povýšila o level, víš. Ty nemáš kabelku, ty už nosíš batoh sebou.
1: Ano, je to tak, protože do toho batohu se vejde víc a víc věcí.
0: Jenomže, posluchačka Zdenka říkala, že tam nosí vlastně i věci pro nás. Jako pro svého manžela.
1: No.
0: Co ty nosíš v tom batohu pro mě?
1: Pepřák.
0: Pro mě? Ne na mě. Pro mě, co nosíš v batohu?
1: Brufen ti můžu nabídnout.
0: Dobře, ten je maličkej. Tak co dál? Máš tam pivo aspoň nějaký?
1: Pivo
0: jako,
1: tam
0: že bokem
1: nemám, mám
0: zašitý.
1: Tam krejčovský metr.
0: Na co potřebuješ krejčovský metr?
1: Protože když jdu do obchodu a potřebuji vědět, jestli synovi bude ta bota, tak já znám velikost jeho boty, jako stélky, a můžu si to přeměřit.
0: Je pravda, že nejenom v batohu má zajímavý věci moje drahá polovička, ale přátelé, čučel jsem, když jsem si sedl teďka do tvýho auta, co jsem našel ve dveřích. Představte si, Petra ve dveřích svýho auta má normálně takovou tu...
1: Grilovací kleště.
0: Já říkám, prosím tě, můžeš mě vysvětlit, na co máš ve dveřích v autě grilovací...
1: To je strašně praktická věc.
0: Ona je malá, menší postavy a pak jsem to pochopil. Takže až někdy uvidíte, přátelé, že je před vámi auto a mačká si lísteček na parkování kleštěma grilovacíma, tak
1: protože
0: to je...
1: ten lísteček těma grilovacíma kleštěma krásně z toho parkovacího automatu vytáhneš.
0: Tak to je moje drahá polovička. Jo, to je snad jediný člověk v Brně, který používá grilovací kleště na to, aby si vzal lísteček na parkování z automatu.
1: Je to strašně praktická věc a doporučuju to všem.
0: A už si zažila situaci, že borci za tebou se řezali.
1: Je pravda, že když se takhle vytáhnu ty grilovací kleště, tak se občas podívám do toho zpětného zrcátka.
0: Taky bych si cvrknul asi, no.
1: A pána za sebou jsem nedávno opravdu jako rozesmála, takže se smál jako opravdu nahlas.
0: Takže až uvidíte vystrčený grilovací kleště z okna, to je Peťa. Těsně před pravým polednem Limoncello Lucenzo. Rád bude i Dara Bangaranga. A nebo Rihanna Pondo Replay. Mějte se krásně, zítra se budou těšit zase v 7 ráno. Teď už Peťa s ní budete hledat majitele ztracené bankovky a budou tu i lupeny na kometu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh.

0: 2026
1: od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Free Radio 107 FM.
3: Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Gabre Ponte, Marnek a Roberto Molinár na Frýčku po 12. Na první pohled je to jen obyčejné okno, prosklená zastávka nebo třeba nějaká moderní budova, ale pro člověka je to naprosto běžná součást města, pro ptáka ale může jít o neviditelnou překážku, která končí těžkým zraněním nebo dokonce i třeba smrtí. A vy se můžete zapojit do mapování těchto neviditelných zabijáků. Jak? Tak to se dozvíte za chvíli, teď už přehled novinek.

0: rádio, co je nového?
1: Nárazy do skleněných ploch patří podle České společnosti ornitologické mezi významné příčiny úhynů ptáků. Společnost odhaduje, že v České republice takto každoročně zahyne až kolem milionu ptactva. No a problém se ani zdaleka netýká jen velkých moderních staveb. Ptáci sklo totiž nevnímají úplně jako lidé. Průhledná plocha může způsobit volný průlet tohoto ptáka vlastně do prostoru. Oni si myslí, že prostě letí do prostoru za tady touhletou plochou. No a u zrcadlícího se skla, tak tady je situace jiná, protože pták v něm může vidět třeba odraz stromů, keřů nebo oblohy a tak se domnívat, že před sebou má skutečné prostředí. Nebezpečná proto mohou být třeba i velká okna.

0: Rihanna na Free Radio a my už pokračujeme další muzikou. Jakáže se chystá k vašim uším? Zazní Get Far. Taky Cheat Codes. Nebo Afrojaxia a David Guetta za chvíli zprávy.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezký čtvrtek. V Brně dnes začal 34. ročník Moravskoslezských pneumologických dnů. Stovky plicních lékařů budou řešit bronchoskopii, jak plicní nemoci ovlivňují spánek, nebo jak snížit rizika spojená s kouřením tabáku. Třídenní akce se koná do soboty. Okresní soud v Liberci dnes podmínečně propustil na svobodu známého českého dezinformátora Tomáše Čermáka. Z trestu 5,5 roku, který dostal za podporu a propagaci terorismu, si odseděl 35 měsíců. Zkušební dobu soud stanovil na 4 roky a Čermák bude pod dohledem probačního úředníka. Lionel Richie má za sebou další zdravotní komplikace. 77-letý hudebník skončil v nemocnici kvůli problému se srdečním rytmem. Slavný zpěvák se teď zotavuje a na nějaký čas si musí dát odkoncertování pauzu. Kvůli jeho hospitalizaci byly zrušeny hned 3 koncerty. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezónu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoilu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pozor si dávejte na D1 na 176. kilometru ve směru na Brno. Stojí v koloně poruchané vozidlo a blokuje levý jízdní pruh. Vypadá to, že je to vše, kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách. Volejte naši dopravní linku.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: V Brně máme 13 stupňů, prší nám a pršet bude po celé odpoledne. Zítra očekávejte maximální teploty kolem 18 stupňů a k tomu oblačnou oblohu.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: V kinech je takový dokumentární úlet Lev Salonu. Vysvětlím, film představuje Hradec Králové jako město, jehož architektura se v průběhu staletí stala jedním z jeho nejvýraznějších poznávacích znamení a kvalit. Snímek vznikl se střihem 5 živých přenosů z architektonických projížděk městem. Ty byly součástí stejnojmenného projektu Lev Salonu, jímž se kino Biocentral připojilo k oslavám 800 let od založení města Hradec Králové. Tak pokud zbožňujete, milujete nebo byste se chtěli vypravit do města Hradec Králové, tak určitě neváhejte. No a vyražte do kina na nový dokument Lev Salonu.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
6: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
6: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
0: Free Radio 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio dozněla ve 12 hodin 54 minut.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: S další muziky už za chvíli James Hype a Bobby Harvey. Budou tu i Gucci a Kimbra. Nebo Daxos.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudy.

Za malou chvíli budu mít na drátě mluvčího městských policistů pana Jakuba Ghanema, který vám prozradí, co museli strážníci řešit, tak si na to počkejte, teď už ale pokračujeme přehledem našich novinek. Free Radio.

0: jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už také mluvčí městských strážníků pan Jakub Ghanem, který vám prozradí, co museli strážníci řešit.
2: Jeden z místních obyvatel si o 2:30 ráno všiml muže, který se v Leitnerově ulici uložil přímo vedle zaparkovaných aut. Na lince 156 popsal, jak 50-tník za chůze příšerně křičel a vrážel do vozidel. Nejbližší hlídka městské policie nepotřebovala ani 2 minuty, aby se na zmíněnou adresu přesunula. Muž se za tu dobu stihl změnit schodce ve tvrdého spáče a hlavu měl položenou vedle předního kola odstavené Kia. Strážníci už pozdálí cítili z jeho dechu alkohol a když Brňana upozornili, že usnul na silnici, odvětil, že to ví, protože si toto místo záměrně vybral. Dechová zkouška prokázala přes 3,25 promile a protože s mužem nebyla rozumná domluva a nebyl schopný se o sebe postarat, přivolali mu strážníci sanitku záchytné služby. Osádku pro jistotu doprovodili až na záchytku, což se ukázalo jako prozíravé rozhodnutí. Muž byl během převozu zprostý a ve zdravotnickém zařízení chytil jednoho ze strážníků za uniformu a chtěl ho udeřit. Hlídka proto použila donucovací prostředky a pomohla personálu s jeho umístěním na pokoj. Muž je teď podezřelý z neuposlechnutí výzvy a znevážení úřední osoby i z porušení silničního zákona. Přeji pěkný den a příjemný poslech Free Radia.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Gamerová Fam Like You na Free Radio. No a my jdeme na další muziku. Jaká bude? Těší se na vás Ava Max a Bia. Budou to i Cheat Codes společně s Iconou Pop. Nebo spojení Kaigo a Ava Max za chvíli zprávy s Peťou.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Pěkné odpoledne. Komunikace lidí, rostlin i strojů je tématem letošní Noci vědy, při které se zítra v Brně otevřou desítky univerzitních a akademických pracovišť. Zdarma nabídnou prohlídky, přednášky, kvízy nebo interaktivní pokusy. Seznam míst často jinak nepřístupných najdou zájemci na stránkách akce a mohou si tak vytvořit program na míru. Vláda chce předsunout přijímačkové testy před podávání přihlášek na střední školy. Nově by zkoušky mohly skládat všechny děti, nejen zájemci o maturitní obory. Ministr školství Robert Plaga nyní návrh řeší s odborníky a zástupci škol. Změnu plánuje od roku 2029. Měnit by se mohl i počet přihlášek. Školy se tomu ale brání. Klimatologové uvedli, že letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Osmi zápasy dnes odstartuje pátý ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci, v jejichž dresu nebude chybět 41-letý útočník Cristiano Ronaldo. V prvním utkání nastoupí proti Walesu.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Na příjezdu do Brna půjde dvojce, ne, D52 směrem od Pohořelec. Tady počítejte s kolonou v úseku od sjezdu na Modřice až po nájezd D1. Dědovnická ulice před odbočkou na Novolíšeňskou směrem do centra. Havarovalo osobní auto s dodávkou. Místo je průjezdné jedním jízdním pruhem a zdržení je kolem 5 minut. Porgesova ulice směrem do Svitav. Za sjezdem do Sportovní ulice tady bouralo osobní auto s dodávkou. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích, volejte naši dopravní linku.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně máme 13 stupňů, během zítřejšího dne očekávejte spíše oblačnou oblohu s nejvyššími denními teplotami kolem 18 stupňů. Od soboty se nám to začne zvedat, třeba v pondělí se můžete těšit na 23 až 24 stupňů. Teď už je Ivamex.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Do Brna se hledají pomocní kuchaři, jedná se o práci do čínské restaurace, požadují dobrou znalost přípravy pokrmů tradiční čínské kuchyně, nezbytných surovin a jejich zpracování. Čínský jazyk bude pro vás výhodou, požadují hlavně pečlivost, spolehlivost, samostatnost, týmovou práci a odolnost vůči stresu. Práce je i o víkendu a večerech a kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Hledá se také skladník. Náplní práce je příjem materiálu do letových skladů, chystání materiálu pro výrobu, zavážení do výrobní linky dle jednotlivých zakázek, manipulace s velkoobjemovými materiály pomocí strojů, nárazové ruční zvedání objemnějších kusů, no a nabízí dotované stravování, 5 týdnů dovolené a kontakta. Více informací najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. 2 tak, 1 kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
7: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
6: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
7: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
6: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
0: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tvý rádio. 107,7.

0: Labuš na Free Radio ve 13 hodin a 56 minut.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: Přichystaná je i další muzika už za chvíli, Deuro. Dáme se i Sherloy. A zaspívá i Katy Perry.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: Na Free Radio také startuje hodinka plná tipů, kam vyrazit. Jeden tip posílám už teď.
5: Free Radio, kam vyrazit.
6: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně. Uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Hru ze života hmyzu nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin.
5: Free Radio 107 FM.

0: Yo, remember all the things that you and I did first? And now you're doing them with her. Remember all the things that you and I did first? You got me, got
1: Cher Lloyd, Want You Back.
2: Cher Lloyd nám na Free Radio právě doznívá a my jdeme soutěžit.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Já už mám totiž na drátě Honzu. Honzo, čau.
4: Ahoj, ahoj.
2: Jak by si utratil 5000 korun?
4: No, to by se určitě něco našlo. Nějaký nákup týdenní.
2: No, ono těch 5 litrů, to je hnedka za týden pryč, co?
4: Jo,
2: při tom
4: jo.
2: Týdenním nákupu. Tak prosím tě, já ti budu držet palce, pokud jsi právoplatný majitel 5000 bankovky, znáš jí 6členné místo, číslo, tak 6členné číslo. Pěkně zleva doprava, pověz mi, jaké je to první.
4: Tak, nula.
2: Nula tam je. Na druhé pozici je jaké číslo?
4: 7.
2: Je to tak? Na třetí pozici máme jaké?
4: 9.
2: 9 je tam. A teď ti teda strašně držím palce, protože čtvrté číslo zatím nikdo neodhalil. Tak pojď.
4: Mm-hmm. Tak nula.
2: Nula. Myslíš, že tam bude zase nula, jo? Tak jo. Tak nula tam je. Super, super, super, super, já ti takhle tleskám, doufám, že je to slyšet. Tak pojď, tak na páté pozici. Já jsem úplně napnutá.
4: Tak jedna.
2: Ty mě koukáš za zádama někde. Kde seš? Kde seš?
4: Asi daleko, si myslím.
2: Myslíš, že seš daleko. Wow. Wow, wow, wow. Já na to nemůžu říct nic jiného, než zrovna tohlensto. Takže... Teď se tě teda musím zeptat, jaké je to poslední číslo na bankovce, kterou hledáme?
4: Tak 7.
2: Šťastná to 7, myslíš, že tam je? Není tomu tak. Chlape, ale obrovská gratulace a já věřím tomu, že my ten 5 litr třeba možná i tobě nadělíme, ale musíš si zavolat zase příště. Měj se. Čau.
4: Jo, tak jo, čau.
2: Wow, na to se nedá říct nic jiného, ten chlap byl fakt dobrý.
3: Free Radio, hudební

0: Dobrý rádio. Kam vyrazit?
1: Veterán Automoto Klub Brno pořádá tuto sobotu ve spolupráci s městskými částmi Brno Sever a Královo Pole tradiční jízdu do vrchu. Závod, který se jede za jakéhokoliv počasí, přiláká každoročně mnoho diváků a třeba přiláká i vás. Závodní tratí je část okresní silnice na Kociance z Králova Pole do Soběšic a začíná se právě u Kociánky, kde je možnost chlédnout zázemí jezdců, sportovní celou tu startovní proceduru, dá si občerstvení a čeká vás tam i doprovodný program. Závod se jede od 11 hodin a výsledky pak budou známé ve 4 hodiny odpoledne. Teď už kace na Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Na

0: Wakefield na Free Radio, jdeme na muziku. Přichystání jsou Rehab, Mustafa, Hyperman a René. Dáme si i Lopezku. Zazní Arsenium, teď už Peťa zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Pěkné odpoledne. Matematikům z Vysokého učení technického v Brně se podařilo na snímcích z letošního zatmění slunce zobrazit koronální díru, která může ovlivňovat magnetické pole Země. Korónu, tedy plynné okolí slunce, lze zachytit pouze při zatmění. Matematici pak záběry zpracovávají pomocí vlastního softwaru. Na titul Stavba roku byly nominovány hned dvě veřejné stavby z Brna. Náplavka má číslo 51. Rekonstrukce nádraží v Králově Poli dostala číslo 52. Hlasovat můžete na webu stavbaroku.cz. Břeclav od října spouští projekt WC gratis, který lidem umožní bezplatně využít toalety v zapojených podnicích. Takovou provozovnu bude označovat samolepka, upozorňující na bezplatné WC. Město bude podniku přispívat na provoz 2000 měsíčně. Podobný projekt už funguje ve Znojmě. Fotbalový Manchester United nabízí fanouškům možnost zakoupit si kousek trávníku z ikonického stadionu Old Trafford přezdívaného Divadlo snů. Konzervované kusy trávníku jsou v prodeji za v přepočtu 3,5 tisíce korun. Old Trafford je domovem United od roku 2010. Klub plánuje nedaleko populárního stadionu výstavbu nové arény pro 100 000 diváků.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Na příjezdu do Brna po D52 na 3. kilometru směrem od Pohořelic se v koloně srazilo osobní auto s nákladním, už nám tady vyrostla kolona. Pozor si dávejte v Jedovnické ulici před odbočkou na Novolíšeňskou směrem do centra. Havarovalo osobní auto s dodávkou, místo je průjezdné jedním jízdním pruhem. A v Porgesově ulici směrem do Svita v zasjezdem na Sportovní tady bouralo osobní auto s dodávkou.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07.
3: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 14 stupňů máme venku, co se týče zítřejšího dne, tak očekávejte maxima kolem 17 stupňů, k tomu spíše oblačnou oblohu. Sobota 19 jasno, neděle 22 jasno, teď už Rehab, Mustafa, Hyperman a René.
4: Hmm?

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Přijde sympatický mladík do lékárny a povídá: prosím vás, dva těhotenské testy. Najednou tutut, tomu pípne SMS-ka. Mladík sáhne do kapsy a říká: prčic, to je den, dejte mi tři.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Rádiu. Kam vyrazit?
1: Slavnosti v Brnu vás zvou na vinobraní, které se uskuteční na Svoboďáku, a to od zítřka až do 3. října. Kromě vína se můžete těšit na stánky s občerstvením a doprovodný program. Třeba zítra se můžete těšit na vystoupení solistů Brown či na kapelu J. Delver. V sobotu vás čeká moravská muzika Petra Mikulky s Václavem Kovaříkem či party kapela CCA Gang. Program nabitý, rozhodně vyražte, teď další hity.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
0: Free Radio 107 FM.

0: Michael Jackson, Black or White z roku 91 na Free Radio právě dozněl. Máme 14 hodin a 56 minut.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: Svátek má dneska Jaromír. Přejeme všechno nejlepší. Luky, znáš nějakého Jaromíra?
2: Jaromíra Jagra.
0: Osobně?
2: Osobně ne.
0: Nevadí. Tak zdravíme i tak Jardu. Pořád ještě je v Kladně.
2: Já teďka vůbec nevím, jako, ne, že bych byl nějakým extrémním, jakoby, stalkerem Jaromíra, pouze, jakoby, mě napadlo jako
0: nestáváš
2: první jméno.
0: Nestáváš mu doma, jako před oknem, jo?
2: To určitě ne, ale prosím tě, jestli bych mohl ze sportu odbočit k dopravě.
0: Ano.
2: Já tady mám velkou komplikaci, která je na Progesové ulici, já jsem to tam měl teďka, je tam osobák s dodávkou v sobě a je to v tom úplně levém pruhu. To znamená, všichni, co jedou na Progesové, kolem benzinky po pravé ruce MFAU a jedou směrem, že dva pruhy doprava jsou na Globus a jeden doleva do tunelu, do Královopolského tunelu, tak tam, kde se to rozšiřuje, jakoby rozděluje, tak všichni se cpou podle těch značek do toho levýho pruhu, že půjdu do tunelu a jakmile se tam všichni nadspou, tak potkají velkou blikací šipku doprava, žlutou, protože to tam stihla policie dát před tou dopravní nehodou a teď vlastně ten pravý pruh se rozjede, jakmile jim uhnou všichni doleva a ti, co se rozjíždí, hnedka zase brzdí, protože ti z toho levýho pruhu se snaží vrátit zpátky do toho prostředního pruhu. Za tou nehodou se to dá objet a dostanete se do tunelu. Tunel tím pádem není uzavřen, ale je to tam ohubu. Já jsem za sebou slyšel pískat gumy, přede mnou pískali gumy a myslím si, že tak do 15 do 20 minut tam máme další dopravní nehodu. Takže prosím vás, je tam 80, každý tam tím pádem letí kilo a v tom kile se to začíná míchat zleva doprava, zprava doleva. Pokud jdete na Porgesovu směrem do Královopolského tunelu a dál na Žabovřeskou, prosím vás, nohu z plynu.
0: Buďte na cestách opatrní. No a my se jdeme podívat také na muziku, jaká vás čeká. Za chvíli Italo Brothers. Zazní i Dead Yankee. Nebo novinka, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107 na www.freeradio.cz/top107. Běží už v pátek od 15 hodin. Tohle je Christian Marky a Solea a já se těším zase zítra. Teď už Lukáš.
3: Free Radio 107 FM.

Navážeme na odpolední free party, která do tohoto okamžiku probíhala s Petrou. Teď už bude odpolední free party probíhat se mnou, tedy 5 minutek po 15. Vás zdraví Lukáš Bartla, přeji vám krásné odpoledne. To počasí, no ono to dneska jako té náladě moc nepřidává. Chvilkama se to tak jako roztrhá na to polojasno, které jsme očekávali podle včerejší předpovědi. No a chvilkama taky přehaňka, se kterou jsem teda já vůbec nepočítal. Doufám, že jste dneska někde nezmokli nebo nečekaně nepromokli a taky doufám, že máte odpoledne v pohodě a že vás baví odpoledne s Free Radiem. V rámci odpolední free party se připravují další prvky, budou tady věci, jako samozřejmě budeme se věnovat dopravě, doprava aktuálně velmi důležitá, za okamžik taky frajer nebo loser, no a taky aktuality z města Brna, covery a remixy a tak dále a tak dále. Já zdravím všechny víčkaře, ať už ladíte na 107 FM přes aplikaci a nebo někde na světě přes internet, třeba ještě někteří trávíte září na dovolených a užíváte si to úplně z jiného pohledu, ten podzim a ten začínající podzim tady v Brně, takže zdravíme kompletně všechny posluchače. No z muziky, tak jak jsme tady připravili s Peťou, chystá se skladba Summer is Magic, Christian Marquez Sole a bude taky Eiffel 65, Bestiale nebo Jade a její skladba It Girl. To všechno nabízí Free Radio. Hezké odpoledne. Free Radio.

0: from me. Frajer nebo loser?
1: Pár vteřinek vám schází do čtvrt na čtyři, posloucháte odpolední Free Party, ve které se podíváme na velmi kontroverzní příběh jedné slavné, neslavné tvůrkyně. 27letá tvůrkyně obsahu pro dospělé Tia Bellinger, jejíž nejen platící fanoušci znají jako Bonnie Blue, se pochlubila, že její dítě, které se narodilo na konci srpna, dostalo velmi netradiční jméno. Ona sama za to pojmenování toho dítěte navíc inkasovala 1,2 milionu liber přes 34 milionů korun. Vítězí jménem se stalo jméno Bad Bolt. Dokážete si představit, že byste měli doma malýho Bad Boltíku pod sema a Bad Boltíku brindáček a Bad Boltíku dudlík, no ty to je šílený. Ale vítězné jméno je Bad Bolt, které nakonec porazilo další značně netradiční návrhy, jako byly třeba Top G, Group Project a nebo Clavicular, což samozřejmě řada z nich nepokrytě odkazovala na její profesní aktivity. Bellingerová se totiž v minulosti proslavila především tím, že v průběhu 12 hodin podstoupila koitus s více než tisícovkou mužů. Početí dítěte je pak podle jejich slov výsledkem podobné akce, již se však zúčastnilo pouze 400 mužů. V minulosti si však několikrát postěžovala, že se se svým bývalým partnerem o dítě dlouho snažila a nešlo jim to, zkrátka nebylo jim přáno. Uvedl to tak i britský bulvární web The Sun. Další informace k tomu příběhu. Po zadání hesla Bad Bolt do vyhledávače se totiž objeví kryptokasino a sásková kancelář, což by i odpovídalo tomu, že taková společnost si může dovolit takto vysokou sumu zaplatit, co by jakoby svým způsobem investici do propagace. Bellingerová se však ale při oznámení jména tvářila, že absolutně netuší, o co jde a ani náznakem jakoby nechápala, co to má znamenat a že prej jí vůbec není jasné, že to jako je název už nějaké zavedené firmy, že to prej vůbec nevěděla. Navíc potom začala sdílet na sociálních sítích rozhovory a příběhy, kde řekla, pořád nevím, co Bad Bolt dělá, jsem z toho zmatená, mám je kontaktovat nebo ne, mám jim poděkovat nebo ne. Ptala se takhle svých sledujících a přemýšlela, nakolik si vítězný subjekt potom bude chtít jakoby přivlastňovat to dítě a nakolik se bude chtít podílet na výchově jejího dítěte. Jak sama řekla, doufám, že se ozvou, protože zítra jdu na matriku, abych své dítě oficiálně pojmenovala. Uzavřela toto hloubání sama matka dítěte Bellingerová. Její oznámení vyvolalo ale u veřejnosti značné pobouření, ale z toho si Bellingerová vůbec nic nedělá. Sama řekla, vy byste své dítě za 1,2 milionu liber jako nepojmenovali, zeptala se kritiku a pak ještě udeřila a řekla veřejně, navíc si pořád užívám to, že vydělávám peníze jen tím, že roztáhnu nohy. Kdybych to nedělala, nevydělala bych si ani toho 1,2 milionu liber. Zároveň také naznačila i plány do nejbližší i vzdálenější budoucnosti. Díky Bad Boltu jsem o 1,2 milionu bohatší a už se nemůžu dočkat, až ty peníze utratím, nebo bych je možná měla utratit za to dítě, ale teď už musím mít, protože ho musím nakrmit. Uzavřela celý rozhovor Bellingerová a uzavřela tak i svůj proslov. Já, co bych k tomu dodal? Dneska je to v rubrice Frajer nebo loser. Někteří rodiče by řekli prostě ano, je úplně šílená prostě, je to tvůrkyně obsahu na OnlyFans, je to matka, která se tomu věnuje celý život, nebude to asi žádná úžasná matka. Na druhou stranu, jakoby vydělat 34 míčů za jméno, no, posuďte sami.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si za

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte Free Radio na 107 FM, odpolední Free Party, čas 15. hodina 29. minutka, no a další hity už jsou připraveny, včetně dopravy a počasí. Pojďme za muzikou! Class, Won't Run Away, za okamžik taky BTS. A nebo Nervo společně s Jazz Ball, Acrylic.

0: Příjemný poslech a krásné odpoledne přeje Free Radio 107 FM, teď už ale rychlý pohled na silnice. Je tu doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Začínáme s komplikacemi, které očekávejte na Černovické ulici. Je to u křižovatky s ulicí Hněvkovského. Tady došlo k nehodě osobního auta s nákladním autem. Očekávejte velmi silný provoz. Na Blanensku na výjezdu z Hranice Jestřebí směrem na Šošůvku tady bouralo osobní auto, na místě zasahují záchranné složky a projíždí se tam kyvadlově, očekávejte i menší zdržení. V Brně ve Slatině přímo na Hříbské ulici je to u křižovatky s ulicí Tuřanka, tady se srazila dnes odpoledne 3 osobní auta, připravte se na delší zdržení. V Brně na Černovické ulici u nájezdu na Ostravskou je to směrem na Židenice, tady havarovala 2 osobní auta, blokují tam jeden pruh, počítejte se silným provozem a také se zdržením v kolonách. Další komplikace na příjezdu do Brna po dálnici D52, je to na 3. kilometru, je to směrem od Pohořelic, tady se v koloně srazilo osobní auto s nákladním autem, zdržení tam bude stále narůstat. Další komplikace očekávejte na příjezdu do Brna po dálnici D52 směrem od Pohořelic, počítejte tam s kolonou, je to v úseku od sjezdu na Modřice po nájezd na dálnici D1. V centru města Brna velmi intenzivní doprava, máme tady provoz na čtvrce, očekávejte silnější provoz v Židenicích, taky v okolí Zvonařky a v okolí Vaňkovky, tady na jihu Brna velmi silný provoz, ať už je to jakoby Zvonařka, opuštěná Poříčí, Jihlavská, Heršpická, Vídeňská, také Hlinky stojí, zkrátka na jihu Brna očekáváte velmi silný provoz a zdržení klidně až okolo 10 minut. A další komplikace, stejně jako každé odpoledne, očekávejte také na ulici Knížská. Máme tam zdržení klidně až na 8 minut, tak s tím prosím vás počítejte. Tolik tedy aktuálně situace v dopravě, pokud máte další informace, využijte aplikaci anebo volejte na dopravní linku Free Radia. Děkuji.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: S tou dopravou to dneska není moc veselé, pojďme se podívat na to, co nás čeká v počasí. Podle meteorologů, ano, popolední srážky dorazí určitě na celou jižní Moravu, no a vydrží nám to prý až do večerních hodin. Den bude zatažený s teplotami pod 15 stupňů a to celkem vychází, ano. Aktuální teploty v Brně něco okolo 15 stupňů Celsia, večer kolem 7 už 12 stupňů Celsia. Přehánky nás bohužel budou doprovázet během celého večera. Noční teploty se budou pohybovat okolo 8 stupňů. No a teď pohled tedy na zítra, na páteční počasí, dopoledne polojasno, odpoledne a večer zatažená obloha, nejvyšší teploty okolo 17 stupňů, zítřejší noční teploty pouze na 7 stupních Celsia.
2: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Free Radio 107 FM.
0: All the things I say don't mean a thing to you. Teď už po dopravě a po počasí opět skok do našeho playlistu na Free Radio. Máme 2,5 minutky po půl čtvrté. Lukin u mikrofonu, před námi Klás a taky BTS. Krásné odpoledne, fríčkaři.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Lidský organismus, zajímavá to věc, podíváme se na zajímavosti kolem našeho těla a kolem lidí. Mám tady takovou věc, pokud byste měli v ústech úplně sucho, jakože úplně sucho, znáte to, jdete 3 dny po poušti, což možná není úplně častá situace, ale zkrátka úplně sucho v ústech, tak bychom prý podle vědců nebyli schopni rozlišit žádnou chuť. Zkrátka, když máte úplně jako sušáka, nemáte tam jako vůbec žádnou kapičku vody, tak prý nerozlišíme chutě, což je dobrá zajímavost. Další s tím spojená věc je docela nepříjemná záležitost a to jsem vůbec nevěděl, že existuje, alergie na vodu. Dokážete si představit, že má někdo, že někdo trpí alergii na vodu? To je docela jako dost komplikovaná taková alergie. Alergii na vodu trpí okolo 30 lidí na světě. Pokud se spotí nebo se rozpláčou, okamžitě se jim objeví bolestivé vyrážky a vůbec jakoby nepřipadá v úvahu to, že by šli třeba do bazénu nebo že by zmokli. Už jenom při pláči nebo při potu mají nepříjemné a bolestivé vyrážky, což je teda jako docela šílená věc. Takže kdyby se s váma náhodou někdo vsadil, že má alergii na vodu, pozor, existuje to, ale je to 30 lidí na světě, takže si máte toho kamaráda, tak je to velmi malá pravděpodobnost. No a tady měření. Pozor, ráno jsme vždy o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se zase takzvaně srkneme na svoji původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou až o 4 cm. Při měsíční kulminaci vlivem gravitace také o něco více vážíme. Stejný jev ovlivňuje také výši hladiny světových moří. Na volném moři, a teď dobře poslouchejte, je to zhruba o 0,8 metru, kdežto v zálivu Fundy v Kanadě je to rozdíl hladiny až o 20 metrů. 20 metrů rozdíl hladiny, to je jakoby dost. Tolik dnešní chytrosti, zajímavosti a rubrika Buď chytřejší než rádio. No, pokud byste chtěli něco měřit, prosím vás, rozhodně to vždycky měřte ráno. Tady píšou, že ráno je to o 8 mm vyšší. Hezká informace.
0: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Je tady neobvyklá dopravní situace v centru Brna, šíří se nám tady informace o nehodách a komplikacích a děkuji všem, co jste posílali aktuální informace sem k nám do studia Free Radia. Obratem to posíláme mezi ostatní řidiče. Vznikne nám tady dvě dopravní situace a komplikace. Začínáme v Pisárkách, tam je hlášená nehoda, je to směrem do centra, je tam havárie aut, několika aut, dokonce i motocyklu snad. Jsou tam v sobě, je to prý úplně ucpané, takže kdo může, ať se Pisárkám vyhne. Z Pisárek je to přímo směrem na centrum. Pavel podával informace Pavlovi, mockrát děkuji za informace z terénu. Takže pokud máte možnost, tak ty Pisárky raději oběďte, protože tam bude opravdu ta doprava a ty komplikace stále narůstat. Další informace, které máme teď žhavě přímo z terénu, je Palackého třída u zastávky Semilaso nebo poblíž zastávky Semilaso směrem z Řečkovic na centrum, srážka Šalina s dodávkou. Dispečink už je na místě, dispečink tam řídí provoz, stojí tam i kolona Šalin, které nemohou pokračovat dál. To znamená, že tato informace je aktuálně i pro cestující MHD, kteří jedou právě po Palackého třídě. Neví, co se před nima děje, nemůžou pokračovat dál, protože pravděpodobně to chvilku nepojede a dopravní nehoda se bude ještě chvilku asi dořešovat. Informace nám do studia volala Nikol, takže i Nikol, mockrát děkuju za aktuální zprávy přímo z terénu, protože se to bude samozřejmě hodit ostatním lidem, co se tomu teďka díky informacím můžou vyhnout a můžou předejít další ztrátě času a dalšímu stresu. Takže jak Pavlovi děkuji moc za Pisárky, tak i Nikol děkuji za Palackého třídu. Doprava dneska trošku komplikovanější. Pokud máte i vy jakékoliv informace, nebo jste na místě, máte blížší informace, konkrétní informace, nebojte se lapnout telefon, většinou máte nějaké po ruce, tak volejte dopravní linku Free Radia a my moc krát děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.

0: Teď dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Free Radio 107 FM, zdraví posluchače, ať už do práce nebo třeba na cestě, si dneska docela komplikované, tak snad vám náladu po té dopravě spraví taky naše muzika. 15. hodina 54. minuta.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Je pravda, že nás tom nenechají hudební hvězdy, které se pro vás chystají v dnešním vysílání a v dnešní odpolední free party. Já už tady mám připravené ukázky toho, co máme přímo před sebou. No a už podle těch jmen a podle těch názvů sami snad poznáte a uznáte, že to bude další velkolepá minimálně 10-minutovka. Takže na přelomu 16. hodiny dnes taky Milky a David Guetta, Just the way you are. Do čtvrteční pohody taky Wake Me Up, Avicii a Hello Black. A další skladba, na kterou se já osobně docela těším, je skladba The Feeling, DJ Fresh. Tak, ať máte dostatek dobré nálady, dostatek energie, ať jste takzvaně fresh a ať jste čerství do toho odpoledne a ať vám všechno vychází podle vašeho plánu. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, přesný čas 15.55. Hezké odpoledne.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14 014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních

Ano! Krásné odpoledne ještě jednou všem. Někdo třeba v kanceláři, někdo za volantem, trápí ho brněnská doprava, někoho trápí e-maily a šéf, někoho trápí dlouhá pracovní doba. No toho trápení máme spoustu, ale kde potom ten člověk má odpočívat? Kde má potom být v klidu a nabrat energii? No jedině tady s náma na 107 FM. 16. hodina, 6. minutka. Lukin o mikrofonu, pokračování odpolední free party. Připravené jsou například hity jako Dot Dot Dot, Natasha Bedingfield, Komu si Gira, Komu si Bala, Gabri Ponte, Mauricio Bucalo nebo Celebrate the Love, Roman Messer a taky Roko. 6,5 minutky po 16. Free Radio. Hudební

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Muzika la muzika. Tak, dámy a pánové, máme tady dneska další rubriku kavry a remixy. Mám tady úžasný remix, který je... Remix jednoho velmi slavného hitu, no a podíváme se konkrétně, o jakou skladbu se jedná. Jako vždycky mám pro vás připravenou ukázku, ukázku té skladby v té originální verzi, takže musím připravit ještě ukázka, která právě byla zremixována. Mám to někde tady, honem. Je to zkrátka mega hit, který teďka nemůžu najít v našem playlistu. A už. To byla chvilka trošku stresu, ale dobrý, máme to. Takže ukázka, o jaký hit se jedná. Dneska budeme remixovat Candy Shop.

Já teda musím uznat, že tohle je velmi, velmi veselé podání skladby Candy Shop. Covery a remixy na Free Radio, přátelé. To je trošičku jiná písnička, než samozřejmě originál 50 Cent Candy Shop.

třeba do klubíku nebo někam, pokud chystáte nějakou taneční party nebo nějaký večírek, tak rozhodně zařadit do playlistu SSS, ano. Pokud byste hledali, tak je to 50 Cent Candy Shop SSS Remix. Krása. Je tady pokračování odpolední free party, covery a remixy jsou u konce. Já doufám, že se vám tahle předělávka na Candy Shop od 50 Centa líbila. Před námi Body to Body a za malou chvilku taky doprava a počasí s Free Radiem.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně. Uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Hru ze života hmyzu nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free Radio.

0: Jdeme dál, odpolední free party, v názvu už je party, no a k party patří samozřejmě i muzika. Před námi It's That Time. Jako další je připravená taky Party for One od Carly Rae Jepsen. A poslechneme si taky Tropicali. Hezké odpoledne přeje Free Radio, před námi doprava.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Aktuálně v Brně doprava velmi komplikovaná, máme 4 minutky po půl páté, na silnicích docela zmatek a chaos, stupeň provozu 4 až 5, malý městský okruh, ten stojí kompletně celý, v jednom kuse velký městský okruh, ten stojí skoro celý. Pojďme se podívat na ty komplikace, které vás čekají na cestách. Dálnice D1, 196. kilometr směrem na Prahu, tady došlo k nehodě dvou osobních aut, na místě probíhá vyšetřování, kolona má asi kilometr. Na Blanensku na příjezdu do Sentářova, je to z Kotvrdovic, tady blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, zdržení narůstá a to v obou směrech. Žabovřeská ulice v Brně přímo u Pisárek, je to směrem na výstaviště, tady zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Kolona se táhne od Králova pole, to znamená Žabovřeská ulice teď hodně komplikovaná a s velkým zdržením. V Brně v Černovické ulici je to u křižovatky s ulicí Hněvkovského, tady došlo dnes odpoledne k nehodě osobního auta s nákladním autem, očekávejte velmi silný provoz. Na Blanensku na výjezdu z Rájce Jestřebí směrem na Šošůvku, tady havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranné složky, projíždí se tam Kivadlově. V Brně ve Slatině na Říbské ulici u křižovatky s ulicí Tuřanka, tady se srazila 3 osobní auta, připravte se na delší zdržení. Další komplikace Brno Černovická ulice u nájezdu na Ostravskou směrem na Židenice, tady havarovala 2 osobní auta, blokují tam jeden pruh, očekávejte velmi silný provoz a zdržení v narůstajících kolonách. Tolik tedy ta situace v městě Brně, šťastnou cestu a hlavně velkou trpělivost všem, co jste na cestách. Pokud máte další nebo přesnější informace, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikace.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
4: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
3: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno aktuálně teploty okolo 15 stupňů Celsia, večerní teploty se budou pohybovat okolo 12 stupňů, to je tak někdy na konci freeboxu mezi tou 7. a 8. večerní, tam už zapadne sluníčko a teploty se propadnou dneska v noci na pouhých 8 stupňů Celsia. Přehánky stále hrozí a to až do večerních hodin. Noční teploty, jak jsem říkal, okolo 8 stupňů, zítra dopoledne a během dne polojasná obloha, ovšem odpoledne se to maličko zatáhne, to znamená odpoledne a večer očekávejte zítra zataženou oblohu. Nejvyšší teploty během dne mezi 17 a 18 stupni a zítřejší noční teploty, tedy zpátka na sobotu, tam to bude hodně chladno, pouze 7 stupňů Celsia. Go! It's that time, Marlon Hofstadt, Free Radio 107 FM, 7 minutek po půl páté, za okamžik taky Lukyho vtípek nebo Carly Rae Jepsen. Hezké odpoledne!

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Mami, pamatuješ, jak jsi mi říkala, Pán Bůh ti to oplatí na dětech? No jasně. A nemohla bys tu kletbu už zrušit?
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

0: Rádio. Novinky v kinech.
1: Do kin vstoupil dlouho očekávaný dokument o známé české zpěvačce Báře Basikové. Film je časosběrným portrétem titulní zpěvačky z dílny Heleny Třeštíkové. Nabízí unikátní a intimní pohled do zákulisí osobního i profesního života významné české zpěvačky, sleduje klíčové okamžiky hudební dráhy i nelehké životní zkoušky, kterým musela v průběhu let čelit. Režisérka skládá z dlouholetých sběrných materiálů neobyčejný příběh o ženské síle, nezávislosti, odhodlání a lásce k hudbě, který odkrývá i méně známé tváře populární interpretky. Co dodat, Bára Basiková právě teď v kinech. Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Posloucháte Free Radio 107 FM, přesný čas 16. hodina, za pár vteřin 56. minutka, jinými slovy za 4 minuty 17. po 17. už Freebox. Ve Freeboxu automaticky muzika pro vás, muzika podle vás, zkrátka songy na přání, ale ještě předtím si dáme soutěž o prachy. Prachy, jásátka, love, money, hechtáky, no zkrátka, každý tomu říkáme jinak, ale potřebujeme všichni. Tak podíváme se, kdo nejrychleji z posluchačů Free Radia reagoval na signál ztracená bankovka. Halo, halo, kdo je na lince?
1: Ahoj Honza, zdravím tě.
0: Honzo, zdravím i já tebe. U jaké činnosti jsme tě právě zastihli?
1: Právě jsem v práci.
0: To je příjemná činnost pro tebe nebo nepříjemná činnost?
1: Řekl bych, že je to potřebná činnost.
0: Je to potřebná činnost, přesně tak. Já se tady přesunu rovnou k typování čísic. Jsi připraven?
1: Jsem připraven.
0: Honza připraven, tak. Milý Honzo, já bych ti to přál, aby ti takhle do práce z Free Radia přistála bankovka v hodnotě 5000 korun, ale budeme potřebovat sériové výrobní číslo této ztracené bankovky. Takže pojďme rovnou na ty číslice. Jaká bude první?
1: První je nula.
0: Dáme tedy nulu. Jasný, jasný, jasný. Kdo sleduje, tak věděl, že nula tam určitě bude. Tak pojďme na další číslici podle tebe.
1: 7.
0: Dávám 7. Tak pojďme. I tady Honza prošel. Pojďme dál. 3. číslice.
1: 9.
0: Píšu 9. Kdo bručí je medvěd. Ale jasně. To je 3. číslice. Ještě 3. Honziku, jsme v půlce. Drž se, drž stejný tempo a máš to doma za chvilku. Tak, další číslice.
1: Další číslo je 0.
0: Dáme tedy nulu. Tady jsou, lidi už mají oplácané ručičky tady z toho tleskání. To je samej potlesk, ano, i nula tam je. No, my se celkem jako blížíme k té uzavírce. No pojďme dál, nebudem to zdržovat. Další číslice podle Honzy.
1: 1.
0: Honza řekl 1. Dávám tedy 1. Jako z mé strany docela tréma nervy a tluče mě srdce, to co slyšíte není moje srdce, je to jako natočený, ale já to mám tak jako podobně teďka v těle a Honza úplně jako chladnokrevně, ten to tam čte jak číslo občanky. Honzo, tak tady je potřeba to dneska rozseknout. Leží tady 5 litr, řekni tip na poslední číslici právě teď.
1: 3.
0: Honza říká, že tam je 3. Honzo, drž si klobouček, já to mačkám. Jseš připravený?
1: Jsem připravený.
0: Free Radio 107 FM, poslední číslice ztracené bankovky, 3 je nebo není? Já to nebudu dělat. To jsou nervy tohle, já to nebudu dělat. Honzo, tak poslední číslice 3 nebyla.
1: Tak příště.
0: Ale to jako příště, no určitě příště. Já teda doufám, že budeš soutěžit dál.
1: Jasně.
0: Jo, vychytáváš, posloucháš pravidelně, jo?
1: No, snažím se.
0: Snažíš se. No, zatím jako snaha nese ovoce, protože 0, 7, 9, 0, 1, to všechno tam je. Schází poslední číslice ztracené bankovky Free Radia. Honzo, jelikož to sleduješ pravidelně, držím ti palce stejně jako ostatním, ale doufám, že to vyhraje právě ten, kdo celou soutěž sleduje a poctivě odhaluje číslici po číslici. Přeju pohodové čtvrteční odpoledne, lomeno podvečer, měj se krásně a zase příště. Ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Tohle byl, dámy a pánové, Honza. Co z toho plyne? 5 táců leží pořád ve studiu Free Radia.
2: Ztracená bankovka Free Radia.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: 16. hodina, 59. minutka, 3, 2, 1, teď, no ještě 5 vteřin, dobře, ale bude 17 hodin. 17. hodina oznamuje taky příchod Freeboxu, ten bude krátce po 17. Hned se k tomu dostaneme. Já jsem tady zatím připravil další skladby a další muziku, která vás bude doprovázet dneska odpoledne. KTB a taky Jax Jones, Last Day of Summer před námi. Taky Fly Project a Mandela. A do čtvrtečního odpoledne zasáhne taky Katy Perry a její hit Last Friday Night. Příjemný poslech a dobrou náladu přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a za okamžik si dáme společně Freebox. Už se to blíží!
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovější.

0: Freebox na Free Radio.
1: Čtvrteční Freebox Free Radia startuje právě teď. V kalendáři číslo 24 svátek slaví dneska Jaromír. Přejeme všechno nejlepší. 6,5 minuty po 17. se hlásí od mikrofonu Lukáš Bartl a je tady Freebox. Songy na přání pro vás. Vše je ready, vše je připraveno. Můžeme se rovnou do té večerní party pustit. Takže poslední Freebox tohoto týdne startuje s námi Ale Farben a taky May Stephens. Je to novinka Same Old Sky, za okamžik taky slíbená Katy Perry Last Friday Night a potom už skladby, které budete vybírat vy sami. Díky za to, že ladíte, zdravím do aplikace na internet a rovnou taky na 107 FM. Začínáme! Free Radio.

0: Box na Free Radio.
1: Jedna z rozjezdových skladeb dneska odpoledne, tedy Last Friday Night od Katy Perry ve Freeboxu na Free Radio. Už jsou tady první objednávky od vás, od posluchačů. Moc krát díky za to, že ladíte Freebox. Máme čtvrt na šest, podíváme se na první objednávku, kterou posílá... který posílá, já tady nevidím, kdo to posílá. Zdravím rádio, prosím o zahrání Pond Replay, je to od Rihany speciálně pro Honzu Ludvíka, díky, zdraví Rokycany. Tak zdravíme do Rokycan, Rokycany objednávají další skladbu na Free Rádiu, ve Freeboxu, tím pádem Riri, což je přezdívka této barbarské princezny jménem Rihana. Takže Rihana, Pond Replay, další objednávka ve Freeboxu.
2: Našli se další prachy, hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
0: Zpátečka Free Radio.

0: Bubbly, známý konec skladby Trumpets, Free Radio 107 FM plní vaše hudební přáníčka, předáme taky informace z brněnské dopravy, tam jsou dneska docela komplikace, podíváme se na to za minutku a dáme taky další songy na přání. Takže 17.27, Freebox právě teď a tady a já se ptám, kdo další vybírá muziku, telefonní linka je volná, kdo se dovolal, halo?
1: Ahoj, tady Míša Lukine.
0: Miška s námi na Free Radio. Míšo, hezké odpoledne i tobě, jak se máš dneska, dobrý?
1: Mám se dobře dneska.
0: Skvělá zpráva. Jaká bude dneska píseň od tebe? Co si pustíme?
1: Pustíme si Kešu Oligami.

0: Dáme origami, dobře. Koho pozdravíš, Míšo?
1: Takže bude to pro celou moji rodinu, pro všechny posluchače, pro tebe a pro Kristýnku Kolibovou, protože už nám chybí.
0: Vyřídíme, vzkážeme a posíláme origami. Keša připravená. Míšo, měj se hezky. Loučím se, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a my ostatní fríčkaři jdeme za muzikou. Míša dnes v rámci Freeboxu na Free Radio vybrala tuhle skladbu, tedy Kesha z USA a její origami. Za okamžik ochutnávka z produkce z Velké Británie. Je to Duke Dumont. Napsal mi tady Aleš, Aldo, moc krát děkuji. Aleš napsal, zdarec Luku, kluku, prosím tě, dej tam novou vypalovačku Entno Game od Duka Dumonda. Je to super song, rád bych si to poslechl a rád bych to chtěl zahrát taky všem dodavatelům, co k nám do firmy vozí zboží. Už toho nechejte, nebo to dneska nedodělám. Tak já to tam posílám, díky za objednávky. A tohle už je Rompaso a jeho skladba Satellites, kterou dneska objednával Milan, napsal to krátce. Zdravím do studia, mohl bych tě poprosit o Satellites od Rompasa. Mám za sebou dnes velmi úspěšný den v práci, tak myslím, že si song zasloužím. Díky, mějte se všichni happy, s pozdravem Milan. Milane, moc krát děkujeme. Připraveni jsou tedy Rompaso, Duke Dumont a nebo taky Kesha. To je váš aktuální výběr, teď ale rychlý pohled na silnice. Za půl minutky, půl šesté.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A o půl šesté to v Brně bohužel stále houstne. Pojďme se podívat na ty základní informace, které využijete, které by se vám mohly hodit, pakliže někam ještě pojedete dneska autem. V Brně na křižovatce ulic Sokolova a Hněvkovského tady bourala dvě osobní auta, očekávejte velmi silný provoz. Na Blanensku na příjezdu do Sentářova, je to z Kotvrdovic, tady blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Zdržení narůstá a to v obou směrech. Dálnice D1, další informace ze 196. kilometru, je to směr na Prahu, tady došlo k nehodě dvou osobních aut. Na místě probíhá vyšetřování té nehody a kolona má zhruba 1 kilometr. Brno, Žabovřeská ulice u Pisárek, je to směrem na výstaviště. Tady zasahují záchranáři u nehody motorkáře, kolona se táhne od Králova pole, takže na Žabovřeské ulici očekávejte ještě dnes odpoledne dlouhé zdržení. No a zdržení to nám tady zůstává viset hnedka na několika úsecích. Brněnská doprava stále velmi komplikovaná. Vidím tady provoz trojka až čtverka, docela velké zdržení pořád hlásí Židenice, to znamená v té oblasti v okolí Gajdošovy ulice určitě počítejte s kolonou. Další kolony a další čekací doby očekávejte taky na Žarošické, na Vinohradech a ve Vinohradském kopci. Tady posíláme pozdravy a přejeme trpělivost všem, co teď aktuálně stojíte právě v koloně na Vinohradském kopci. No, na jihu Brna komplikace v okolí Zvonařky a v okolí Vaňkovky, tady vidím velmi silný provoz. Dornych, Zvonařka, Opuštěná, Hladíkova, k tomu taky Poříčí, Heršpická, Vídeňská, tady všude velmi silný provoz a taky čekací doby od 5 až do 10 minut. Další kratší kolona je na Jihlavské ulici a k tomu ještě stojí Hlinky. Je to vlivem velmi silného provozu. Kolonu očekávejte i na Křížové ulici v okolí Mendlova náměstí, dokonce se stojí i na Úvoze a v okolí Koliště a Moravského náměstí také kolony. Je to docela náročné odpoledne a odpolední špička vás ještě určitě potrápí, takže prosím vás, jezděte v pohodě, v klidu, nejlépe v doprovodu Free Radia a pokud máte jakékoliv další informace k dopravě, využijte aplikaci nebo dopravní linku Free Radia. Tak šťastnou cestu, kdyby něco, dejte vědět.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Místy přeháňky, místy sluníčko, teploty v centru Brna stále okolo 15 stupňů Celsia, na večer mezi 7 a 8 večerní už budou teploty na 12 stupních a noční teploty se propadnou na 8 stupňů. No a večer by měl být v doprovodu kratších přeháněk, takže s přeháňkou bohužel ještě stále počítejte. Pojďme se podívat tady na zítřek. Zítra během dne polojasná obloha, odpoledne a na večer bude zataženo. Nejvyšší teploty mezi 17 a 18 stupni, to bude zítra odpoledne a zítřejší noční teploty pouze na 7 stupních.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
5: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Free Radio. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na...

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Posloucháte čtvrteční Freebox s Lukinem na 107 FM. Lukin, dobrá nalada, Fríčka, že doufám, taky dobrá nalada. Hned se podíváme na telefonní linku, kdo dál bude vybírat muziku a jaká vlastně mezi lidmi panuje dneska nálada. Tohle byl tedy Kygo, Dan Timinsky, Heaven on Your Mind a teď už telefonní linka, tedy 790 107 107 a otázka, která tady padne za večer asi vždycky 100 000krát. Halo, halo, kdo pak je tam?
1: Tomáš Werner.
0: A to tady padne taky 100 000krát. Já si dělám srandu, Tomášku. Ahoj, jak se máme dneska?
1: Mám se výborně.
0: A líbí se ti dneska počasí? Chvilku slunko, chvilku přehánky?
1: No, nemuselo by pršet.
0: Nemuselo by pršet, dobrá, dobrá. Tak teď prosím tě, přivítáme trošku, nebo přivoláme sluníčko, na večer by to ještě na chvilku šlo. Já teďka hodím tady čučku přes rameno. Tady třeba u rádia svítí sluníčko teďka. Takže k tomu krásnému slunci, Tome, vyber nějakou pěknou písničku z posledního Freeboxu tohoto týdne. Zítra už je hitparáda.
1: Já vím, že zítra je hitparáda. Vlastně dneska vybírám Fergie, Little Party Never Killed Nobody.
0: Máme připraveno.
1: Dneska to pošlu Míši jedničce a Míši číslo dva. Pak to pošlu pro Kristinku ku Kolibovou.
0: Ano, vyřídíme.
1: A pro tebe.
0: A já ti děkuji. Tam je vždycky, Tomášku, taková pomlka mezi těma jménama. Já nevím, jestli do toho vstupovat, nevstupovat, jestli to je jako nádech a budou další jména, nebo jestli to je konec vzkazu. Ty to vždycky tak jako ukončíš, neukončíš, takže teďka je to všechno.
1: Je to všechno.
0: Výborně, to jsme rádi, že jsme to do toho dnešního Freeboxu nacpali všechno a za malou chvilku tedy Fergie Q-tip Little Party Never Kill Nobody. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky, Lukášku, ahoj.
0: Jedeme dál, Freebox pokračuje, songy jsou tady proto, aby jsme si zlepšili den, zlepšili náladu, malinko si takzvaně v uvozovkách lidově odfrkli, zkrátka udělali si to odpoledne prostě v pohodě. Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
7: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
6: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
7: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
6: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 Kč. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Hrajeme podle tebe Freebox. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.
15: right here.

0: Krásně to dneska rozjela tahle skladba Lil Party Never Kill Nobody. Děkujeme Tomáškovi za výběr tohoto songu, tedy Fergie a Q-Tip pro dnešek za námi. Blíží se 18. hodina večerní, 17.54 za 6.6. Před námi například Poppy Bascomb a taky MK, tedy Mark Kinchen. Novinka Zone za okamžik poletí do éteru. Další objednávka je tady od Katky. Katka napsala: Luky, prosím, zahraj pro mou tetu. Já se omlouvám, no to tam nejsou jako čárky. Zahraj pro mou tetu Minely. Tak jsem říkal, Ježíš Maria, tak máme tady jakože. Ne, nepíše jako neteř, ale zahraj prosím tě pro mou tetu Mezera Minely Bagabu, udělá nám to radost. Jinak zdravíme tebe i celý kolektiv Free Radia. S pozdravem vysmátá Katka. Katko, teď jsme vysmátí oba dva. Pozdravujte tu Minely. Takže teta Minely je za okamžik taky teta Enya a strejda Cyril. Ano, Enya Only Time Cyril Remix. Krásný taneční kousek a krásná předělávka v podání pana Cyrila z Austrálie. Tohle je aktuální nabídka ve Freeboxu. Od mikrofonu zdraví Lukin. Doufám, že to máte dneska podobně vysmátý jako já. Občas, když se stane takovej nějaký překlep, přehmat, přebrept, tak je to docela sranda. Zahraj pro tetu Minely, mě dneska rozesmálo. Katku zdravím a zdravím taky všechny posluchače Free Radia. Ať jsme happy, Enya, Minely a taky MK.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Muzika, la muzika. No a venku kapky deště. Přátelé, další přehaňka se prohání právě teď přes Brno. Doufám, že někde nemoknete, že jste pěkně v teplíčku a v suchu a že si užíváte Freebox na 107 FM. Máme 4,5 minutky po 18. hodině. Před námi rychlý přehled aktuálních novinek, které můžete slyšet právě ve vysílání Free Radia. No a potom už zase zpátky mezi vaše oblíbené hity. Před námi spolupráce Sony Fodera a Becky Hill. Tohle se povedlo. Sony Fodera, velmi zkušený hudební producent a oblíbený takhle jako v davech a mezi lidmi. No a Becky Hill, tam je to bez debat. Becky Hill je naprosto úžasná zpěvačka, vokalistka, oblíbená téměř jako půlkou planety. Takže Becky Hill, Sony Fodera, Say Something se jmenuje jejich novinka. Je to novinka z letošního roku a je to taky ochutnávka z hit parády 107 Fríčka. Pokud posloucháte nebo neposloucháte pravidelně, ale posloucháte hit Free Radio, tak zítra odpoledne po 15. hodině start dalšího kola hit parády. Pozor na to! 107 Fríčka s pořadovým číslem 1022 startuje zítra po 15. hodině. Do zítřejší 14. hodiny 59. minuty máte možnost hlasovat přes freeradio.cz/top107 a ovlivňovat tak pořadí všech hitů v hitparádě Free Top 107. Takže hurá na hlasování. Vždycky jsem říkal, až bude venku škaredě, bude pršet, tak můžeme hlasovat. Tak dneska je právě ten okamžik, kdy doufám, že hlasovací čísla porostou směrem nahoru. Děkuji všem moc, co hlasujete do hitparády pravidelně nebo co posloucháte hitparádu, a taky děkuji všem, co zkrátka ladíte Free Radio každý den. Ve Freeboxu Sony Fodera, Becky Hill a další kousek je tady od Renči. Renča napsala: zdravím Free Radio, Lukášku, včera jsem slyšela super pecku, jmenuje se Artemas, mohl bys to dnes prosím zase zahrát? Děkuji tobě a skvělému Fríčku. Renča, Renčo, Artemas, já si myslím, že jsme to včera ve Freeboxu hráli, ano. Je to skladba I Like The Way You Kiss Me, tedy pokud myslíme tu stejnou od Artemas, ta včera hrála. Takže Renča vybírá další song a jsem rád, že to je skladba, kterou slyšela na Free Radio a kterou by si dneska ráda poslechla znovu. Výběr muziky je jasný, já vám popřeju ještě jednou super náladu a příjemný podvečer v doprovodu Free Radia. Free Radio, hudební nový.

0: Freebox na Free Radio.
1: 18. hodina, 16. minutka, ladíte Freebox a 107 FM, za námi původně skladba Bullet, kterou vydal Votomet, no a teďka v remixu německého Robina Schulze. Je to německý remix na francouzského producenta, to znamená německo-francouzská spolupráce. Tentokrát tedy v novém kabátě Robin Schulz, Votomet a jejich Take It Slow Bullet. Další objednávka je taková malá radost pro mě, nejenom, že jakoby posíláme do éteru muziku, která udělá radost vám a takzvaně vykouzlí úsměv na tváři nebo doplní energii, ale taky to funguje na opačnou stranu, to znamená od vás směrem ke mně a o to se dneska postaral Michal Bajkeros. Zdravíčko Lukášku, zdraví Michal Bajkeros, dneska prosím zahrát Offenbach Miles Away a věnování, tady prosím vás chvilku pozornosti, já to dám úplně do ticha, aby to všichni slyšeli, dneska jenom pro tebe, děkuji! Musel jsem z toho udělat trošku legrácku, takže od Michala další objednávka Offenbach Miles Away, ladíte Freebox, krásný podvečer přeje Lukin.

0: Za okamžik poletí k vám i tahle muzika. Say My Name, Hedegaard a Arash. S další skladbou přichází Jean-Luc Cavaqui a Iho Uega. A do čtvrtečního napůl propršeného podvečera taky další petarda a horká novinka s názvem Gone Too Far, Chase and Status a taky Debbie. Takhle krásně hraje Free Radio 107 FM. Lukin přeje příjemný podvečer, no a teď rychlý pohled na silnice.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh.

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
3: Mrkneme na silnice i dálnice, podíváme se na ty aktuální komplikace, které by vás mohly na vaší trase omezovat. Brno, ulice Zvonačka za odbočkou z Plotní ulice směrem na Pisárky. Ulice Zvonačka za odbočkou z Plotní ulice směrem na Pisárky je hlášená havárie osobního auta. Jeden pruh je tam neprůjezdný, zdržení je okolo 5 minut, buďte opatrní. Na příjezdu do Blanska přímo v Masarykově ulici směrem od Lipůvky, tady se srazilo osobní auto s cyklistou. Počítejte s omezením, kolony se prý zatím netvoří. Na Blanensku zůstáváme opatrně, na Blanensku před Letovicemi je to směrem od Kunštátu, tady došlo ke srážce dvou osobních aut s autobusem, počítejte s omezením provozu. Další komplikace v Brně na křižovatce ulic Sokolova a Hněvkovského, tady bourala dvě osobní auta, očekávejte velmi silný provoz. Dálnice D1 v koloně na 194. kilometru u Brna směrem na Vyškov, tady se v pravém pruhu srazila dvě nákladní auta, zdržení bude zřejmě narůstat, takže D1 komplikace, komplikace a stále komplikace. Intenzita dopravy a síla té odpolední špičky, chtěl jsem říct, že nám to pomaličku úvadá a uhasíná, ale Jedovnická stále kolona, Táborská stále kolona, uklidnila se nám Gajdošová a Žarošická, to je dobrá zpráva. Na jihu Brna v okolí Zvonařky taky dobré už teď tuhle hodinu. Kratší kolonu očekávejte stále na Jihlavské ulici, potom taky na Kněžské ulici, no a krátké kolony hlásí ještě také Vídeňská, no a na příjezdu na jihu Brna očekávejte velmi silný provoz, v okolí nádu na jihu Brna očekávejte velmi silný provoz, v okolí nádražní ulice taky na Křenové a na Kolišti. Aktuální zprávy z dopravy máme za sebou, ze studia Free Radia přejeme šťastnou cestu všem, co jste ještě za volantem, bezpečný dojezd hlavně a pokud máte další informace, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikaci. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radia.

0: 0707. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
1: Brno hlásí teploty aktuálně okolo 12 stupňů Celsia, noční teploty se budou pohybovat okolo 8 stupňů, přehánky dnes večer ještě hrozí, v noci by pršet, ale nemělo. Zítra očekáváme podle meteorologů dopoledne polojasno, odpoledne a večer zatažená obloha. Teplotní maxima zítra mezi 17 a 18 a zítřejší noční teploty pouze okolo 8 stupňů Celsia. Say my name, ano, Hedegaard, Arash, Free Radio 107 FM a 4 minutky po půl sedmé právě skladba Say my name.

0: Songy na přání, Free Radio 107 FM, taky Freebox, krásný podvečer všem, kdo ladíte dneska, kdo posloucháte, doufám, že se vám líbil, taky Hedegaard a Araš se skladbou Say My Name. Teď už ale prostor pro vás, pro objednávky z telefonní linky, máme tady někoho zdaleka. Halo, hola, kdo je na lince?
1: No, dobrý večer, tady Honza Olomoucký kraj.
0: Honza Olomoucký kraj, Honzo, dobrý večer, jak se máme?
1: Já se mám dobře, co ty? Nebo co vy? Pardon.
0: Tady u nás na Free Radio taky velká pohoda, super. Mám tady trošku komplikaci s výběrem té tvojí písničky, prosím tě. Ty jsi říkal, že chceš zahrát Koronu, je to tak? Slyšel jsem dobře, Korona?
1: Koronu, ano, ano, ano.
0: Ty jsi říkal, že máme špatný signál. Já bohužel, hele, já s tím studiem nepohnu ani doleva, ani doprava, Honzo, takže musíš popojit někam ty, aby jsme se dobře slyšeli, jo?
1: Dobře, no já popocházím, mám moc, to nefunguje.
0: No tak popocházíš asi špatným směrem. Ono je dobré zůstat stát, když telefonuješ, ale tam, kde třeba je lepší signál. Ty jsi doma nebo jsi venku někde?
1: Jo, dobře, dobře.
0: Dobře, dobře. Tak jsi doma nebo jsi venku?
1: Jo, jo, já už jsem tady, já jsem si viděl.
0: Já už jsem tady. Jako je to přesně ten okamžik, kdy mi ty lidi píšou, Lukine, čověče, veškerá čest, všechen respekt, tak tvoje trpělivost, no. A teď se přiznám, přátelé, už jsme jakoby na krajíčku trošku. Ale Honzi, seš venku?
1: Už asi žmetři.
0: No, nic jsem to říkal, že je potřeba jako vyjít někam na signál. Ono to je potom lepší, ten rozhovor.
1: No, dobře, dobře, tak tu Koronu jenom tak pro sebe, pro dobrou náladu.
0: Jenom pro sebe. Počkej, jako ty myslíš pivo, Koronu, pro sebe, pro dobrou náladu, jo?
1: Jo, jo, jo. A chceš se zeptat.
0: No, jaká to bude písnička od Korony?
1: Já plus no? Rádio.
0: Jaká písnička, no? Jaká písnička to bude od Korony, prosím?
1: To Baby Raz.
0: Mám...
1: No, jak se to říkal, to Baby.
0: No takhle, mám Koronu Try Me Out, mám Koronu The Rhythm of the Night a mám Koronu Baby. Takže to s tím prckem, Baby.
1: Baby, ano.
0: Dobře, tak jo, tak máme vybráno Korona Baby. Honzo, posílám to tobě, komu to posíláme?
1: Jo, tak pro tebe a pro celý Free Radio.
0: Dobrá, tak jo, posíláme ti Koronu, děkuju za výběr písničky a přeju super večer, ahoj.
1: A budete vysílat v DAPu, DAB+.
0: A je to tady, já jsem to říkal. Toto je otázka na technické oddělení Free Radia. Já nejsem technik, já jsem moderátor, takže v DAVu asi vysíláme, nebo kde?
1: No, DAB+, jestli budete vysílat, já tam mám volnou pozicu.
0: Aha, tak Honzo, jestli ty tam máš volnou pozicu, tak to úplně mění celou situaci. Já se zeptám kluku, jo, k techniku, jestli budeme vysílat na DAB+, protože Honza tam má volnou pozicu, jo?
1: Dobře, na své.
0: Děkuju.
1: Já zavolám v pondělí.
0: Krásný večer. Ahoj, volej.
1: Čau.
0: Takže přátelé, hlavně klid a příjemný poslech. Free Radio.

0: Rychlý přesun na telefonní linku Free Radia, za námi objednávka od Honzy Korona, baby, baby, doufám, že to Honzovi udělalo radost, no a teď prostor pro objednávku další. Kdo je na lince? Halo, halo.
1: To posluchač Martin.
0: Ahoj posluchač Martine, jak se máme dneska?
1: Jo, měl jsem šedý doktory a jinak v pohodě.
0: Já jsem tě nerozuměl ani slovo, ale jinak v pohodě. Jaká to bude dneska, prosím tě, písnička? Jaká to bude písnička? Jaká to bude písnička, prosím tě?
1: Martin Garrix Smile.
0: Výborně, Carolina Liar, Martin Garrix jsou připraveni a široký úsměv, tedy smile, posíláme pro koho?
1: Pro všechny lékaře, pro všechny sestry, pro všechny fíčkaře, jak po sebe.
0: Krásný večer i tobě, měj se, ahoj! A teď už dámy a pánové, Martin Garrix.
2: Hrajeme podle tebe. Freebox na Free Radio.

0: 18 hodin 47 minut, posloucháte Freebox ze studia Freerádia. Zdraví moje maličkost, jako vždycky, Lukin u mikrofonu. Mám spousty přezdívek, ano, lidi se mě ptají, kde chodím na ty jména, to vymýšlíte vy. Tady chodí u nás Lukas, Lukajdo, Luke, Luku, Luku, Kluku, Lukášku, Ušáčku a další a další a další. Takže klidně pište přezdívkově jménem, přezdívkama, jak chcete. Důležité je, že vzkaz do studia Freerádia dorazí. Teďka nebudou prostory pro vzkazy, mám tady ještě krátké pozdravy. No, za chvilku se k tomu dostaneme. Teď ale prostor pro telefonáty. Linka je volná. Kdo je tam? Halo, halo?
1: Čau, věc, tady Karel.
0: No, já jsem se úplně bál, kdo tam bude. Karle, ahoj.
1: Ahoj, čau, kluku.
0: Čau, čau, kluku. Kájo, Kále, Karlíku, tak prosím tě, u tebe jaká je nálada? Jak se máš?
1: Nálada je taková ponurá, teďka trošku prší. Od září nová práce, zvykám si na ňu, je to náročný, je to těžký, bolí mě všechno. A i to, co si myslíte, že jako nemůže bolet, tak bolí, takže
0: taky bolí,
1: je to
0: jasně.
1: Takový prostě náročný, ale bojuju.
0: No řekl, to je závěr, přátelé, slyšeli jste? Ale bojuju, bojujem. Bojujem všichni, co máme takovýhle bojovný srdíčko. Karle, já tě musím jakoby pochválit. Jako respekt tomu, co prožíváš teďka aktuálně. Vím, jaký to je, když máš v soukromém životě docela divokou etapu, do toho změna práce, novej kolektiv, nový místa. Jsou to, když to řeknu tak jako hezky knižně, nový vůně, nový míst, jako nový lidi a tadlensto. No, působí to na ty lidi docela stresově, takže prosím tě, hlavně vydrž. Bojujem a vždycky, když tě bude smutno, tak si zapni na chvilku frýčko, poslechni si tady nějaký moje žvásty a zas to bude happy, jak dva krepy a bude
1: jako,
0: o procento líp třeba.
1: Já poslouchám Fričko každý den, to bez toho to nejde, to za prvé, a za druhé, můj problém je největší ten, že prostě moje manuální zručnost je prostě na bodu nula, protože já jsem celý život prostě spíš sportoval, takže ono dělat něco jako rukama mýma, obouma levýma, je takový trošku náročnější, ale jako chtěl jsem se to naučit a bojuju a snažím se a uvidíme, no.
0: Uvidíme, přesně tak. Jakou ti můžu poslat písničku? Chce to nějakou asi údernickou teďka pro tebe?
1: Já bych chtěl prostě svýho miláčka a minulý týden jsem byl na něm v Ostravě, na skútra prostě. Skútr, protože to je můj miláček, já jsem na něm byl už 8x a to je pořád do kolečka, to samý, furt dokola, ale to mě nabíjí, to mě dodá energii vždycky, takže něco třeba staršího, jestli tam máš.
0: Mám po ruce Friends, ta je hodně rychlá, mám po ruce How Much Is The Fish, Hyper Hyper, z těch starších taky Maria, Nesaya, Mary Got No Lamp, nebo Oi, a tady jo, Shake That, Riot.
1: No, tam to máš spoustu, tam je Hyper jako, Hyper.
0: Je tady toho hodně. Dobře, Hyper Hyper, souhlasím, to má takový ten Is Everybody On The Floor, takový ten začátek.
1: No, to tam hrála i minulý týden, takže jinak to bylo skvělý naprosto, takže.
0: To je jasný, jako já být, HP Baxter, tak jako samozřejmě rozhodně nevynechám Hyper Hyper na žádném koncertě. Je to prostě hecovací skladba, už jenom ten název, že jo, Hyper Hyper. Takže,
1: je to tak.
0: Karlíku, já, muzika
1: kdybych,
0: vybraná.
1: Já, ještě poznámka jedna, jak kdybych byl ženská, tak prostě to HP Baxter prostě, jdu do něj prostě.
0: Fakt jo.
1: No, to je můj miláček prostě.
0: Počkej, ale je ti jasný, jakože
1: moc veřejně takhle nahoře.
0: No, teď to chci říct, jako, já to třeba nikomu neřeknu, ale jako zhruba 50 až 60 tisíc lidí to teďka slyšelo, tak jenom jestli se s tím smířený, že teďka
1: pojde.
0: Budou tě mít v té nové práci rádi. Krásná informace. Karla, já ti děkuju dohromady, přestože jsi, nebo že máš těžký období a máš toho teďka hodně, tak si vnesl do vysílání i takovou jako legraci, za což děkuju, přeju ti super večer, posílám skútr a doufám, že zase brzy tady v éteru Freerádia společně. Měj se, chlape.
1: 100%, mějte se krásně, Luky, čau ves.
0: Ahoj, čau. Freerádio 107 FM, no a každovečerní Freebox, pondělí až čtvrtek, taková ta večerní srandička u Fríčka.
2: Is everybody on the floor?
0: Ale teď už skútr! We
2: put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of scooter?

see you soon.

Hyper, Hyper! Hyper, Hyper!

Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Jason.

0: Freebox Free Radia. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Krásná záležitost, aktuální horká novinka z letošního roku Gone Too Far, spolupráce Debbie, která nádherným vokálem doplnila geniální skladbu, kterou vytvářeli společně Chase and Status. Takže Chase and Status, novinka společně s Debbie Gone Too Far, za námi 19. hodina odbyla a před námi například Jean-Luc Cavaquí. Skladbu Wega vystřídá skladba Serotonin a James Hype. A k tomu ještě novinková spolupráce What Are We Gonna Do, tedy Jack Style a John společně. Pohodový čtvrteční večer a příjemný poslech přeje Free Radio.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: 5 minutek po 7 večerní Free Radio 107 FM vítá někoho z vás. Na telefonní lince Free Radia je kdo? Haló, haló?
2: No zdravím, tady Michal, dlouho jsem tady nebyl, no tak za týden na čas musím taky zavolat, ne?
1: Vydrž prosím tě chviličku, já tady musím škrtnout to Ačko a píšu ti teda přítomnost, jo?
2: Michale, jo, dneska. Děkuju.
1: Tak, Michale, rovnou za tebou, ty jsi na cestách, já slyším nějaký šum kolem tebe.
2: No, už valím dom, jde se za kamošem právě po práci a valím dom teďka.
1: Počkej.
2: Pomůc, tak.
1: Co, a jako co u kamoša? Jako po práci prvně za kamošem a pak až dom, jo?
2: Jo, no potřeba no pomoct tam, on tam spravuje barák, tak jsem si šel pomoct trochu.
1: Spravuje barák, šel s pomoc, dobrá duše, čověče. Já když kouknu na internet a to, co se děje ve světě, furt se má válka, krve prolití a nemoci a zásilnění a fuj teda, tak jsem rád, že si takhle večer můžeme povykladat o tom, že ještě lidi pomáhají kamarádům, kteří staví barák a potřebují pomocnou ručičku a že jsou lidi, kteří to pro ně udělají. Takže Michale, velká pochvala pro tebe.
2: Chtěli dát škopek, jelikož jsou autem, tak nemůžu, že jo, tak budu muset příště, no.
1: Ale teď, jak jsi to řekl, teď jsem na ten škopek dostal chutí já. Hodinku vydržet. Pojďme na to, 6 minutek po 7. Michale, je to na tobě, jakou skladbu vybereš a co si pustíme? No,
2: každopádně, leto už je pryč, že jo, a teďka bude nějaký to babí léto, no tak se si říká trochu sluníčka, Lovers on the Sun, David a Getty a tedy Martina, ne?
1: Je to tam, jsem Martin, David Getta společně, Lovers on the Sun. Michale, já už to mám připraveno, stačí zmáčknout spoušť, tak jenom řekni, pro koho zahraješ.
2: No každopádně, tobě, Kristýnce Kolibové, no a všem věrným posluchačům, Míši, Tomáše Wernera, ne?
1: Jasně, zdravíme všechny ty, co nám dělají pravidelnou společnost.
2: Posluchače, co poslouchají a hlavně a co veselí a ty z toho seděli, o to říkal, protože i zítra vyjde sluníčko, ne, tak přece proč se nějak hněvat.
1: Přesně tak, krásná věta od Michala. I zítra vyjde sluníčko, proč se hněvat. Děkuju moc za tuhle inspirativní větu pro naše posluchače, protože já občas ten internet taky musím vypnout, když vidím toho neštěstí a toho zla pohromadě, tak radši zpátky do Freeboxu. Michale, já díky moc, hezký večer.
2: S úsměvem jde všecko líp, ne?
1: Přesně tak, ať se všichni křenijou, je to lepší, než kdyby se mračili.
2: Jasný.
1: Posílám muziku.
2: Hezký večer a Lukine, děkuju.
1: Jasně, rádo se stalo. Zase příště. Ahoj.
2: Jasný, budu se těšit. Čau. Free Radio.

0: Docela fofr dneska v rámci Freeboxu na 107 FM, jedno přáničko za druhým. Některá přáníčka nám tady bohužel stojí ve frontě, protože lidi, co píšou, tak bohužel mají přednost volající. No a pokud volající volají jeden po druhým, tak potom tady ty lidi, co napsali, musí chviličku počkat a čekají ve frontě. Taková Janička, ta je tady na cestě, čeká, mám tady vzkaz. Ahoj Luky, zahraj prosím tě mě a mému manželovi na cestu do auta. Jsou na cestě autem a už asi 50 minut čekají na svoji písničku. No ale bohužel nepsané pravidlo ve Freeboxu, volající mají přednost a teď to bude stejná situace. Linka, zvoní, bliká, jdeme rovnou na věc. Kdo je tam? Halo, halo?
1: Halo, halo, je tady Soda, který zdraví všechny posluchače, to je Luky.
0: No, já tě zdravím taky. Není ti to blbý, že tady předběhl, tady to mám na konci, počkej, já se musím pojat to jméno. Janička a Vláďa Novákovi, jo, až tak hezky napsaný prostě, Novákovi, jo. Janička a Vláďa, není ti to blbý je takhle předběhnout, čověče?
1: Hele, jen co jste to řekl, tak jsem se začal smát, protože jako první, co mě napadlo, tak si řeknu, no jo, otravuje, co dá, tak to zase nic, no, tak já doufám, že se dočkal.
0: Ale víš co, jako daleko horší by bylo, kdyby jsi řekl, Ježišmarja, já nedat předbíhám, tak nasle, tut, a kdyby to cuna položilo.
1: Já to řekl na rovinu.
0: Řekni to na rovinu, kdo dřív přijde, ten dřív mele, ne? Nebo jak to je?
1: No, tak to je, no.
0: Hele, já to takhle nějak musím vždycky střídat, protože mně se to kolikrát stalo i v soukromém životě. Někdo mi napsal, někdo, kdo mě zná, pak mě píše SMSku, co je, kde to je, kde jsou, proč to nehrálo, ty za to zapomněl, říkám, nezapomněl, já to prostě jako nemůžu poskládat. Ta písnička některá má třeba 3 minuty, 3,5 minuty, novější písničky jsou krátký, to už jsme řešili, ale třeba za okamžik bude právě pro Janíčku a pro Vláďu hrát Eminem. A Eminem má 4 minuty 37 sekund. A právě za ty 4 minuty 37 sekund dojdou další 3 vzkazy. Nebo zavolají další 2 lidi a já vlastně během té písničky musím nachystat dalších 5 písniček. A ono to jako tak někdy jako úplně nejde fyzicky, jako zahrát do písničky další 3 písničky. Takže musím hezky postupně, ale chtěl jsem právě, aby to Janča s Vláďou věděli, že to tady mám před očima, že na všechny ty lidi, co píšete, že na to myslím, hlídám to, jak internet, aplikaci, tak i studiový e-mail, studio@freeradio.cz, tam právě Janička psala, tak jenom abyste to prosím vás věděli, vše je v pořadí. Teď ale Culda, pojďme na tvou písničku. Co to bude a pro koho to bude?
1: Ale bude to DJ Fresh Goldas a bude to pro celý váš tým. Pro tebe samozřejmě, pro Janíčku s Vláďou, snad už nejedou autem a kdyby náhodou, jo, tak snad tím to uteče. Pro Myšelinku s Amálkou a hlavně pro moji Janíčku.
0: Krásný, krásný. Aničku zdravíme, přejeme krásný večer a tobě děkuji za telefonát a měj se parádně, Culdo. Ahoj.
1: Taky se měj, ahoj.
0: Tak, Culda má vybráno DJ Fresh Goldust pro všechny, které jsme jmenovali teďka v tom telefonátu. No a já doplním kompletně ten vzkaz o té Janičky, protože když už jsme to nakousli, tak až to dokousneme celý. Takže, ahoj Luky, zahraj prosím tě mě a mému manželovi na cestu do auta. Právě jedeme ze Stříbra do Moravského Krumlova a ten pražský okruh, to je za trest. A to nás ještě čeká dálnice D1, no a to je další trest. To je jako trest boží, opravdu. Děkujeme Janička a Vláďa Novákovi, něco od Eminema, já už jsem připravil Without Me, takže bude DJ Fresh a za okamžik pro všechny cestovatele, jako jsou tadyhle Novákovi, Eminem na Free Radio. Krásný podvečer.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
5: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovější.

0: Proč jsou výsledkem použití holícího strojku v reklamě vždycky jenom oholené tváře? Například slogan typu nejhladší koule na světě nebo dej bobrový KO by mě oslovil mnohem víc.
1: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

19. hodina, 46. minutka, před námi objednávky od Jakuba. Mám tady pozdrav od Kubíka ze Žaru nad Sázavou. Kubo, jsme rádi, že nás posloucháš a taky moc krát děkuji za pozdrav. Je to trošku delší vzkaz, to jsme se domluvili s Kubou, že necháme na příště nebo že necháme radši někam jinam. Mám tady základní informace. Ahoj Luky, prosím tě o písničku Tropicali, pokud by to bylo možné. Děkuji, váš Jakub ze Žaru nad Sázavou. Kubiku, ohledně tvého životního boje, držím ti palce, držím palce i tobě, tátovi i mámě, všem, ať to zvládnete, ať se s tím poperete a ať máte zase veselé dny, kdy vás bude bavit Free Radio. Takže speciálně dneska pro Kubu s pozdravem ze Žáru nad Sázavou posíláme dvojici Darius a Finlay Tropicali. Free Radio. První v Brně s nejnovější

0: na Free Radio.
1: Je to tak, stále posloucháte Freebox na Free Radio, no jsme u konce pořadu, bohužel už se nám blíží 8 hodina večerní, v 8 vždycky padla, nebo krátce před 8 zkrátka padla, ve Freeboxu to tak máme každé vysílání, pondělí, úterý, středa i čtvrtek, Freebox pro vás od 17. do 20. hodiny večerní. Teď ale v tom závěru, jako vždycky tady máme prostor pro volající, já doufám, že z těch vzkazů, které dneska dorazily, je to všechno, prolítávám ještě opět znova kontrola aplikace Free Radio, dobrý, všechno čistý, potom taky studio zavináč freeradio.cz, všechno dobrý, čistý, Facebook.com na Free Radio, dobrý, čistý, a teď prostor pro telefonní linku. Kdo pak je tam? Halo, halo.
2: Karle, krásný večer všem.
1: Karle, my ti děkujeme. Malinko jsme očekávali tvůj příchod, je to jako příchod krále, takže podaní jsou v pozoru a král vybírá poslední objednávky dneska ve Freeboxu. Karle, tak jak to vidíš s poslední písničkou z telefonní linky?
2: Takže rozložíme se stylově a bude to Otonous Friends.
1: Otonous Friends. Dobrá, připravím ti muziku. Proč zrovna Otonous dnes večer?
2: No, protože když se budeme loučit, tak se budeme loučit stylem, že to budeme posílat všem přátelům Free Radio.
1: Pokud máte rádi tuhle super taneční stanici, tedy Free Radio 107 FM, tak je to skladba i pro vás. Otonous Friends. Karlíku, tak já to za chvilku posílám do vysílání. Tobě děkuji za příspěvek. Máme se dobře jinak?
2: Jo, jako jde to v rámci možností, když mám odpolední směnu, no to kdybych byl doma, tak by to bylo trochu lepší, no bohužel.
1: Docela ti rozumím. Tak a to v práci utíká, za okamžik taky Otonous v éteru Free Radia. Karle, měj se krásně, budu se těšit příště, ahoj!
2: Děkuju, měj se pěkně, ahoj.
1: Od Karla tady Friends, jako další Calvin Harris a Haim. Pray to God.

19. hodina 55. minutka, od mikrofonu se s vámi loučí moje maličkost Lukáš Bartl za dnešní večer a odpoledne moc krát děkuji a budu se těšit zítra, protože zítra po 15. hodině startuje hit paráda 107. Flíčka. Kdo budete chtít, tak to nalaďte, kdo nestíháte páteční premiéry, mnozí z vás se třeba do 6 do 7 v práci, tak v neděli potom po 13. hodině samozřejmě rekapitulace hit parády. Takže pozvánka na zítřejší kolo hit parády. Pro dnešek je to ode mě všechno. Mějte se krásně, žijte naplno a laďte Free Radio. Čau. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
3: Free Radio 107 FM.

0: Zer Majnike.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera. Na 100

0: hlavně po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
2: Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Semajte.
1: A v pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.